0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy znovu prudce rostou. Na světových trzích zdražují zhruba o 8% kvůli dalšímu vyostření konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují na vojenské údery Spojených států a Saudské Arábie v Iráku i na odražený iránský raketový útok proti americkým silám. Obavy z možného omezení dodávek ropy z regionu zvyšují nervozitu na trzích. Pokračující růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout také do cen pohonných hmot v Česku. Nízký stav Dunaje omezuje výrobu elektřiny ve střední Evropě. Maďarská jaderná elektrárna Pax odstavuje jeden reaktor, protože v řece není dostatek vody pro chlazení. V Rumunsku pak kvůli stejné situaci odstavují reaktory 2. Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje stojí dlouhodobé sucho a pokračující vlna veder. Podle odborníků může podobných omezení kvůli klimatickým podmínkám v budoucnu přibývat. Lukáš Horníček má namířeno do Premier League. O českého reprezentačního brankáře se podle portugalských médií vážně zajímá Newcastle United. Braga je ale ochotná jednat pouze v případě, že anglický klub zaplatí výstupní klauzuli ve výši 725 milionů korun. Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Horníček jedním z nejdražších českých fotbalistů historie. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Obyvatelé ZOO Praha, ale také návštěvníci se dnes osvěží tu na Miledu. Chladivou nadílku v podobě ledových kostek dostanou dnes Medvědí, Bráchové, Gregor a Aleut, a to hned v 9 ráno. Příjemné osvěžení čeká i návštěvníky u četných mlžítek. Hned několik stojanů letos přibylo na dětském hřišti rezervace Bororo a dalších bezmála 30 ochlazuje mikroklima v celém areálu ZOO Praha. Jak už zaznělo, čeká nás horký den, bude většinou slunečno, jasno, polojasno. Ranní teploty kolem 17, odpoledne může být až 36 stupňů. Slabý proměnlivý vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
5: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion.
6: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
7: Snídaně šampionů.
2: No jo, už se blíží páteček, krásné ráno vám přejeme my tři, Michal, Jasmin, David, ahoj.
8: Ahoj.
2: Dobré ráno. Jak se vám spalo na dnešek?
8: No, upřímně moc ne. Když jsem se zbudila, koukla jsem se na hodinky, co mi měří ty životní funkce a všechno možný, a opravdu mám hodnoty, jakože bych dneska měla umřít, jakože že jsem kaput dnešním dnem.
2: Takže Jasmin je technicky mrtvá, já tak trochu taky, co David,
9: já naštěstí žádný hodinky nemám, takže já jsem v pohodě.
2: Takže to je hodinkama.
9: Je to
2: no,
9: tak.
2: Jo. Sia Unstoppable, tím začínáme, a to tady rozjedeme, tak krásné ráno všem.
6: Hit Radio City.

0: Já si myslím, že super start čtvrteční snídaně. Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Krásné ráno v 6.09 Zitrádia.
1: Dneska budeme mít všichni jedinou misi, a to přežít, jo, protože nás opravdu čekají zase tropy, jak někde z Dovči, akorát bez moře, bez jídla zadarmo a všechno tohle kolem. Už kolem 8 ráno má být 25 stupňů a odpoledne mají přijít až 40.
0: Fuj.
1: No fuj.
0: Fuj. Bude to takovej Survivor, tak pokud jste se někdy chtěli zúčastnit tady té soutěže, tak dneska se to nám všem splní. Já jsem teda doma dal, padly jasný instrukce, včera než jsme šli spát, a říkám, to je mojí, až se probudíš, zavři všechna okna. Jo, takže my teďka přes večer jsme měli přes noc všechno otevřený, aby jsme to aspoň trošku vyvětrali, ještě i když přes noc bylo už asi 20 stupňů, ale instrukce jasný. Jak bojujete proti vedru vy?
2: No, já teda ještě jednu věc k tomu, jaký bude dneska vedro, jo. Mně přijde takový trošku zvláštní, že když jsem ráno vstal, tak jsem si říkal, sakra, už je tady zima, protože je strašně dlouho tma. Aha. A večer, když usínáte, jestli si to všimli, je strašně brzo tma zase. Takže já si říkám, sice extrémní teploty, ale na druhou stranu ta zima už se blíží a já to ještě nechci, takže já si ten dnešek naopak užiju.
0: Takhle, já jsem rád, že vždycky David v tom najde něco pozitivního, to je dobře. A co ty, Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Vy máte vlastně,
2: mají tu klimatizaci.
1: Ale my nemáme takovou tu, co je tady nebo v kanclech různě a tak. My musíme mít tu rouru z okna, co dělá strašný bordel, jakože hluk.
2: Jste chudáci.
1: A jen v jedné místnosti, že jo?
2: Zvládnete to s tím hlukem.
0: Jo. No hlavně to zvládněte vy, kdo nás posloucháte. Takže jestli jste ještě doma, tak opravdu super tip je možná zavřít ta okna, ať se vám tam to vedro neakumuluje přes ten den, jo. Co se nám tady teďka naakumulovalo, je další parádní muzika. Nelly Furtado, Say It Right, taky Linkin Park, Up From The Bottom, 6.11. Hezké ráno!

0: Čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Hit Radio a Nelly Furtado. Krásné ráno. Terminátor má dneska, hádejte, kolik mu je, Davide, typni si.
1: Jako ten první film?
0: Ne, jako tomu člověku.
1: Tak to nebudu typovat, protože to vím, tak nechám jasně.
2: Já to taky vím.
0: Dobře, no. Tak schválně typněte si vy, kdo jste u rádia, kolik je dneska Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je to přesných 79 let a pořád vypadá, že by nás tady sesekali všechny. Jo. Co on teda sám tvrdí, že dnešní cvičení už pro něj není o obřích svalech, ale o tom, aby si sám dones tašku z krámu a nemusel mu nikdo vázat kaníčky. Jo. Frajer.
2: Jako je to velký frajer a až mi bude 79, až nám všem, pokud nám bude 79, tak jako bejt v takovýhle kondici, to by chtěl každý.
0: No závidíme, to byl teda můj vzor, nevím jak, u tebe, Davide?
1: Taky.
2: On se to nepovedlo, co?
1: Mimochodem, on říká, že, trošku navážu na to, co říkal Michal, že v jeho věku už není potřeba si dosahovat nějakých velkých cílů v tom cvičení, ale najít si v každém věku cvičení, které vám vyhovuje, který vám umožní být zdravý a hýbat se.
0: Teda musím říct, až jsem víc jako o polovinu mladší, tak za mě teda opravdový bodybuilding není taky zvednout stovku na bench, jo, ale vstát z gauče bez toho, abych udělal...
1: Komu se ti to nedaří, co?
0: Tak Arnolde, 79 let, takhle na dálku přejeme všechno nejlepší. Pokud třeba i vy dneska slavíte narozky, i vám, no a za malou chvíli Offenbach, Norma, Jean Martin, Overdrive, tady na Hit Radio. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte uzavírku na Praze 5 na Andělu mezi ulicemi Vltavská a Pivovarská, probíhají práce na plynovém potrubí a pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
3: Hit Radio City.

0: tak všechno mám.
1: 6.28, tohle je nejnovější Poetika blízko. S vámi Hit Radio, Michal, Jasmina, David a David má...
2: Ranní update.
3: Do bavorských lesů se mají vrátit lavičky pro turisty. Majitelé je v posledních letech odstraňovali ze strachu z odpovědnosti za případné úrazy. Nová úprava zákona má ale stanovit, že lidé budou lavičky využívat na vlastní nebezpečí. 8 mladíků z Pardubicka vyrazilo ve 3 starých Felicích až do Istanbulu. Během 8 dnů ujeli přes 4600 km ve vozech bez klimatizace i moderního komfortu. Nízkonákladovou výpravu na hranici Evropy a Asie označují za jeden z největších zážitků svého života. U jezera Most začíná festival Let It Roll. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků na největším drum and bassovém festivalu světa. Během několika dní vystoupí hvězdy jako Pendulum nebo Wilkinson. Na bezpečnost budou dohlížet policisté na souši i na vodě.
1: Tak když řekl ten název Let It Roll, jo, tak vlastně tomu říká zlámaný beat, jo? Ty jsi tam má zlomil, Davide. To nebylo schválně.
4: Já jsem si nejenom, mě tam naskočilo Let It Rock.
1: Let It Rock?
4: Říkal, ne, to je Let It Roll.
1: Let It Roll.
4: Ne, fakt, že jsme se tady nedávno, nebo jsme tak trošku ohrnovali nos nad tím festivalem Brutal Assault.
1: Takhle, jestli tady někdo ohrnoval
4: ty jsi taky ohrnoval.
1: Já jsem neohrnoval, já mám tam skvělý vzpomínky, ale tak tohle, mě to baví ta muzika, co vás?
4: Já taky ohrnuju teda tentokrát.
5: Jo, mně se to líbí, jakože, nebo takhle, nevadí mi to.
1: Když je to začíná, Davide?
4: Začíná to dneska, potrvá dneska. To do 1.8.
1: Dneska, takže vy, kdo máte rádi zlámaný beaty, tak si tenhle festival užijte. No a kdo máte rádi třeba Counting Crows, jako tady David?
4: No, tak na takovýhle festival bych vyrazil.
1: No tak pojďme si to dát, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Srdcovky vám hraje Jirka Plnáč mezi 12. a 13. 5 plus 1 vaši. Tak pojďme na to, 6.29 Hit Radio a Counting Crows, hezké ráno.

0: Tohle jsou Clean Bandit, Envery a tohle je čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste někdy překvapili svoji polovičku, že jste uvařili něco dobrého, třeba k večeři.
1: Že jsme neuvařili, tím jsem jim překvapil několikrát.
0: Dobře, tak ty Jasmin.
2: Ne, tak to je to samý, jakože taky bych ho překvapila spíš tím, že jsem nic neudělala, protože jídlo má samozřejmě pořád. Ale naopak třeba Kuba mě jednou překvapil, jednou jedinkrát, že uvařil večeři on. Bohužel se to nedalo jíst, protože tam dal příliš mnoho chili, ale zase je expert na vajíčkový snídaně, protože byl na kurzu a teď dělá teda excelentně.
0: Tak dobře, slyšíš to, někdy půjdeme tady k Jasmínům na snídani.
1: Ona nám mezi tím vypere, že jo, ráda tuhle krátkou chvíli.
0: To jsi říkala včera, jasně. No proč se na to ptám? Já jsem teda, přiznám se, taky když jsem zkoušel vařit pro svoji partnerku, tak jsem z toho byl překvapený i já, protože se to nepovedlo. Nicméně, pokud byste vaše vaření, nevaření chtěli posunout někam dál, už to kvejš, tak už za necelou hodinu tady bude opět rychlá pitka a je tam luxusní výhra. Kompletní sada 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun a vy můžete získat všechny tyhle kurzy.
2: Navíc teďka Přemek Forejt spustil aplikaci, která je úplně nová, jmenuje se Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma, najdete v ní několik lekcí, které jsou zdarma přístupné a když si tu apku stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: Super důvod, proč být u Hit Rádia i okolo půl osmé. No a další důvod, proč být s námi i za chvilku Sunrise Avenue, taky Cyril Stumblinin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Praze západ mezi Zbuzany a Třebotovem před odbočkou na Chýnice havaroval motorkář. Počítejte s omezením, na místě zasahují záchranáři a policie.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Snídaně šampionů 6.48. Krásné ránečko.
1: Je to doba dovolených a co si budem, moře je na koupání skvělý, že jo? Ale někdo si z něj udělal vyloženě koupelnu. Konkrétně turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, v tom moři.
0: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
0: No, já si říkám, jako vlastně, když si představím chudáci, ty lidi, co si třeba co tam plavou a ty vody si lokly, jo, tak... Vlastně chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnice.
1: Pokusím se, jo. No.
0: Plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou... Bobr mořský.

aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio. Hit Radio.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu má příští rok zřejmě vzrůst. Premiér Andrej Babiš uvedl, že deficit bude sice nižší než 400 miliard korun, ale vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Ekonomové označují takový vývoj v době hospodářského růstu za znepokojivý. Přesnější odhad podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese až srpnová makroekonomická prognóza. Podle analytiků by stát měl v období ekonomického růstu spíše snižovat zadlužení a vytvářet rezervy. Ministr školství odmítl návrh na zrušení devátých tříd. Robert Plaga označil plán předsedy SPD Tomia Okamury za nereálný. Okamura tvrdí, že by změna ušetřila až 50 miliard korun ročně. Podle ministra je ale takový odhad nepodložený. Debata o případných změnách českého školství tak bude pokračovat i v dalších měsících. Požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku rychle přibývá. Za posledních 5 let jejich počet vzrostl z 10 na 142 případů ročně. Hasiči upozorňují, že největší riziko představuje nabíjení poškozených baterií. Doporučují proto nenechávat elektrokola ani elektrokoloběžky nabíjet přes noc nebo v chodbách a dalších únikových cestách. Podle odborníků souvisí nárůst požárů hlavně s rychlým rozšířením těchto dopravních prostředků. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Paddleboard, fritéza, zubní otisk nebo dokonce prsní implantát. Praha za první pololetí eviduje ve své magistrátní kanceláři ztrát a nálezů na 3000 nalezených předmětů. Majitelům se zatím vrátilo 10% z nich. Lidé nejčastěji zapomínají věci v MHD, jedná se většinou o tašky, peněženky, klíče nebo mobily. Pracoviště ztrát a nálezů pražského magistrátu se nachází v ulici Karolíny Světlé. Více najdete na našem webu. Dnešní den jasný, slunečný a pořádně horký. Odpoledne 36 stupňů a k tomu pouze slabý proměnlivý vítr. Z Prahy Lucie Daňková.

0: Dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, hezké ráno.
2: Krásný čtvrtek vám všem. Snídaně šampionů. Díky, že jste tady s náma i v tuhle tu chvilku.
1: S vámi Michal, Jasmin a David. No a samozřejmě parádní muzika. Avril Lavigne, Skater Boy, taky Xindl X. No tak pojďme na to, bando.

0: 6 minut po 7 si dáváte čtvrteční rádio, krásné ráno, Avril Lavigne, Skater Boy.
1: Možná jste někdy zažili pocit jako já včera, hlavně dámy třeba s prstýnkem. Co se stalo, jo? Chtěla jsem si prostě nasadit prstýnek a většinou si je dávám na levou ruku, protože tam mám o něco menší prsty a kůstky než na té pravý. A já jsem to zblbla a dala jsem si jeden prstýnek nesprávnej na levou ruku a teďka on samozřejmě tam nandat šel, ale jak to známe, tak zpátky. Už to nešlo.
2: Takže tak to je školácká chyba, ale
1: no, samozřejmě. Takže já tam mydlila o 106 mídlovou vodou. Teďka jsem se to snažila sundat, úplně mi bylo horko, měla jsem návaly horka z toho stresu, že to nesundám. Měla jsem nejdřív rudej prst, pak zelenej, fakt mi z toho bylo hrozně. Nakonec se povedlo, ale tenhle ten pocit, to asi známe všichni, ne?
2: No, určitě jo, já teda i s prstýnkem, samozřejmě, když jsem byl menší, tak jsem si zkoušel třeba mamky prstýnek a taky to nešlo úplně sundat, ale nebylo to tak hrozný, asi jako připomněla se mi, jak to je dlouho zpátky, rok, co se tady stalo v rádiu. Já jsem tady nešel, bude to velký přiznání, já jsem tady na chodbě našel kus nějakýho plastu, bylo to, já nevím, z čeho to bylo, z kávovaru nebo, nevím, a tak jsem do toho začal strkat prostě prsty.
3: Jo, prst, uf.
2: A ten prsteníček se mi tam normálně zasek, jo. A teďka Jasmin může potvrdit, co se dělo. Jsem tady s tím, to bylo před vysíláním, já jsem tady s tím chodil na té ruce a nešlo to namazat mejdlem, pak jsme tady sehnali olej, pak jsme šli nakonec za holkama na recepci.
1: Pak recepční přišli sem a snažili se z toho celý patro a celá budova se vlastně Michala snažila dostat.
2: Vyprostit.
1: Jo, z tohohle. A to je klasický, ale chlap, prostě prostrká ty pazoury, kam nemá.
2: No, mě by strašně zajímalo, nebo vlastně radši ani ne, komu ten díl chyběl, protože my jsme to museli rozříznout pilkou, kterou jsme tady našli u sekuritáka dole na vrátnici. A jako nikdo se nepřihlásil. Já vůbec nevím, co to bylo za díl, ale není, neexistuje.
1: David uvíznul někdy.
3: Tak prstýnek jsem taky zkoušel, mamčin, a ono nejhorší, jak popisuje, že když se to pak člověk mermoucí snaží sundat, tak on ještě napuchá a už vůbec to nejde. No.
2: Jako mě to nejdřív přišlo, jestli vzpomeneš, Jasmin, mi to přišlo jako legrace nejdřív, jo? Že jsem se smál sám sobě, jakože to sešel blbec, Michale, jo, a říkám si, tak jako sranda, vás to pobavilo, ale třeba po, a nevím, 3/4 hodiny to trvalo, tak třeba už po takový půl hodině, už to nepřišlo vtipný ani mě, jo? Protože přesně jak ty říkáš, tak ten prst, on byl dvakrát větší pak a jako nešlo s tím nic, jo,
1: to byl
2: a teďka,
1: párek normálně.
2: A už to bolelo a teďka to tak pálilo a teďka se to řezalo tou pilkou ještě. Já říkám, já už nikdy nikam prsty strkat nebudu. Mě by zajímalo, co by nám na to řekla legenda televizních novin.
4: Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněna celých 11 hodin.
5: Nebylo tady do smíchu.
4: Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde.
1: No. Zdeno!
2: Zdeno! Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaké takovéhle podobné historky, kde jste něco někam strkali a nebo jste se prostě zasekli celý.
1: Kde jste uvízli, to nám dejte vědět. Číslo k nám 777-937-777 a ať to máme hnedka z první ruky s těma emocema, tak budeme rádi za hlasovky.
2: Přesně za hlasovky, no ale budeme rádi i za klasický zprávy samozřejmě. Xindle X, dovolená, to k vám letí teď, no a my se těšíme na vaše příběhy, který pobaví nejenom nás, ale všechny posluchače. Tak pojďme na to, 709 Hit Radio.

0: Krásné ráno z Hitrády a přesně ve 7:15.
1: Kde jste kdy uvízli nebo se nějakým způsobem zaklínili? Na to jsme se vás ptali, já jsem měla včera takovou příhodu s prstínkem. No a jak to teda vypadá u vás? Pojďme rovnou na to.
0: Píše třeba Jirka, zdravím, když jsem dělal montáže satelitních televizí, při jedné montáži u jedné paní se ozvala příroda a já prostě musel na toaletu. Jak je mým zvykem, zamknul jsem se a co se nestalo? Zámek se rozbil a z 5minutové návštěvy na záchodě se stala 2hodinová, kdy ještě paní musela zavolat zámečníka.
1: To je nepříjemná situace. Josef píše, jednou, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s drátovýma sluchátkama se špuntama a jeden špunt se mi zaseknul v nose.
0: A tak to je v pohodě. Vem si, kdyby se ti zasekly v nose dnešní AirPody bez drátu, tak to bys těžko tahala ven.
2: Hlavně za 5000, že jo?
0: No jasně, a to bys udělal. Tak pojďme dál. Další zpráva. Tak mně se to přímo nestalo, ale mému bráchovi, když jsme byli malí, tak jsme jezdili ke známým na vesnici. No a brácha zvídavý tříletý mrně šel zkoumat slepice. Tak strčil hlavu do otvoru, kudy chodí slepice do kurníku a zasekla se mu tam tak hrozný řev. A pak půl vesnice mu vyprošťovalo hlavu z kurníku. To píše Eva.
1: Já mám dost podobnou story, ještě vlastně, když jsme šli do restaurace, bylo mi třeba tak 6 a tam byly takový mříže železný a já jsem taky byla zvědavá, tak jsem tam prostrčila hlavu tím otvorem, tam to šlo, zpátky už to nešlo a hlavně já jsem měla jako menší, jako větší uši, což se věkem srovnalo, ale v tu dobu brácha ze srandy říkal ušní modelka, to říká teďka sekře, která se toho nezbavila, bohužel.
0: Ušní modelka.
1: No, že by to byla taková velikost, že tam můžeš vystavovat klidně nějaké jako věci takhle, jo. A takže zpátky to prostě nešlo a opravdu taky skoro celá ulice mě tam tehdy vyprošťovala.
0: Taky píše Tomáš, dobré ráno, kamarád mi vyprávěl, že jako malý kluk byl s rodiči nakupovat globusu a našel na zemi zdrhovací pás a nenapadlo ho nic lepšího, než si ji utáhnout kolem jednoho z prstů na ruce. Po pár minutách zjistil, že utáhnul pásku až moc a že ji nelze sundat bez pomoci. Rodiče kvůli němu specifikovali celý supermarket a po pár minutách ho prý někdo z místní údržby vysvobodil. Máme tady taky ještě hlasovku od Káti.
3: Dobré ráno všem do studia, posluchačům. No tak já mám takovou historku a zážitek se svým synem, který je teda dnes již dospělý, ale když byl malý, měl asi cca 3-4 roky, tak po několikere upozornění, že má zůstat na té chodbě jenom stát a čekat, až připraví mladší dcerku, tak prostě syn si strčil hlavu mezi šprušle na chodbě. Mezi zábradlí, ano, slyšíte správně, mezi zábradlí. Bylo to, byly to takové nervy, protože hlava tam šla, ale zpátky ven samozřejmě ne. Takže jsem prostě celá spocená, červená, rudá, prostě se snažila tu hlavu dostat zpátky. Mezi tím mířovalo druhé mladší dítě, do toho jsem přemýšlela, když by to nevyšlo, co budu dělat, jestli budu volat hasiče, to budu rozřezat, nebo nevím. Takže nakonec jsem mu tu hlavu teda dostala s tama, nevím, jakým zázrakem, do dneška nevím. Jedno velké úlevou jsem se rozbrečela a můžu vám říct, dnes to dělá moje vnučka. Takže se potatila a nevím, co tohle je za nápad, ale už tu hlavu mezi tím až prošla na chlubě měla taky. Takže vám přeji krásný den a myslím si, že tohle je snad ještě horší než ten prst, i když ten znám taky moc dobře. Tak se mějte hezky, ahoj Katka.
0: Mě teda Káťa připomněla spoustu vzpomínek z mého dětství, úplně jsem zapomněl, že jsem tam tu hlavu mezi ty šprusle rval taky. Vy, co vy dva? Měli jste někdy hlavu ve šprusích?
1: Já to říkala před chviličkou, ale to je v pohodě, Míšo.
0: To ty, Davide.
2: David ne.
0: Taky jste psali o zaseknutých prstech v prstíncích, no tak opatrně kam co strkáte. My vám teďka strčíme další hity. Felix Jen, Jasmine Thompson. Jasmine.
1: Jasmine, ale it's okay.
0: To jsi ty vlastně, ne?

0: ona má fakt hlas jak ty? Jasmin, ta Jasmin Thompson.
1: Víte, ona.
0: To se, je to ona. To tak já nevím. Felix Jen, Jasmin Thompson, Ain't Nobody, 7.22 na Hit Radio.
2: My jsme se tady bavili o těch věcech, kde jste se dokázali třeba zaseknout, nějakým způsobem zašprajcnout, takže to kolikrát nešlo zpátky, tak píše ještě Martina. Byl u mě v práci pán a říkal mi historku, jak se mu zasekl na ruce prstýnek. Tak jel k hasičům, aby mu ho sundali, ti prý jen tak nemůžou, takže museli jít do nemocnice. A v nemocnici zase zpátky zavolali hasiče a ty ho teda nakonec vysvobodili. Tak co to je?
0: Mě tohle připomíná, když jsme byli malí a určitě se v tom poznáte, když jsme chtěli něco po rodičích, jo, a přišla sa. Tati, můžu dneska ven? Hele, to si domluv s mámou. Mami, můžu dneska ven, tak to si domluv s tátou. Stejný.
2: Klasika.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy, to nás moc pobavilo. Co vás zabaví za chvíli? Další muzika Enrique Iglesias, Subevela Radio. Taky budeme soutěžit o online kurze vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na silnicích. Řekneme, jak to tam vypadá, bude doprava, hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní v Praze v Zenklově ulici před zastávkou MHD Okrouhlická. Směrem do centra došlo ke srážce osobního auta a tramvaje s motorkářem. Místo je obousměrně neprůjezdné.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
2: Hit Radio City.

0: Enrique Iglesias. Subemela Rádio na Hitrádiu. Přesně o půl osmé za chvíli. Rychlá pětka. Budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. Nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: 97letá kuchařka se stala internetovou hvězdou. Důchodkyně z Miami si získala miliony fanoušků videí, ve kterých se svým vnukem vaří tradiční rodinné recepty. Letos se navíc stala nejstarší žijící ženou, která pravidelně tvoří kuchařská videa na YouTube. Názory přátel mohou nový vztah výrazně ovlivnit. Podle psychologů je dobré vyslechnout si pohled okolí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat na vás. Jediná poznámka od kamarádů totiž může změnit pohled na partnera, i když jste si do té doby skvěle rozuměli. Češi jsou evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Ve slevových akcích pořizují už téměř 60% potravin i drogérie. Obchodníci proto nabízejí

0: stále nové akce a slevy, protože právě cena je pro české zákazníky při nákupech jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.
1: Já se přiznám, že včera, když jsem byla nakupovat, tak jsem tam viděla třeba rajčata, který jindy stojí 80 korun, takový jakože skvělý rajčata za 30 korun, takže já pokoupila, že?
2: To vezmeš, že? No, člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že jeden z ukazatelů, kdy jsem jako pochopil, že už patřím do těch starších, do té starší skupiny, je to, že jsem právě začal hledávat slevy. A to, když potom obchodě a teďka vidí, že tamhle na tebe svítí ta oranžová cena, sleva. Jo, sice to stálo předtím 30 korun, teďka 40, ale je tam napsáno sleva.
0: Tahle radost je doslova k nezaplacení.
2: Doslova. A k nezaplacení je i výhra, kterou tady pro vás máme celý tento týden. A v rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
0: To je zadarmo, to je ještě víc.
2: To je zadarmiko, to mě necháš, ne? 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám Chci soutěžit na 777 937 777.

0: In My Head. Tohle jsou hity pro vaše perfektní ráno. 7.35. Posloucháte Hit Radio. Rychlá
1: pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo to bude dneska?
0: Dneska to bude Sára, ta je s námi ve vysílání. Ahoj Sáro.
2: Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Dobrý den, ahoj. Ty jsi napsala, že by ses přála soutěžit, protože rádi vaříte s tvojí mamkou a že by se výhru chtěla věnovat právě jí. Tak co vaříte? Ano. Co vaříte nejraději? Co máš tak nejradši, Sáro?
2: No tak svíčkovou, nebo třeba...
0: No jo. Ježišmarja.
2: Svíček s bramborovým salátem a takhle, no.
0: Svíčkovou, tak my tři si asi uděláme výlet do Opavy, jak to tak poslouchám.
2: Jo.
0: No jo, no tak domluveno. Hele, máme na tebe kontakt, už i adresu, všechno. Tak Sáro, pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém závodí Ester Ledecká.
2: Snowboard.
1: Ano. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké velké zvíře vydává zvuk podobný troubení?
2: Slon.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Drahokam smaragd má rudou nebo zelenou barvu?
2: Zelenou.
1: Yes.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sáro, budeš vědět, jak se jmenuje mládě koně?
2: Žibě.
0: Jo. No a pojďme poslední. Na poslední, to je fofr.
1: Jak se jmenuje parťák Boba, se kterým žije v klobouku?
2: Bobek.
1: Je to tam!
0: To byla asi nejrychlejší rychlá pětka v historii Hit Rádia. Sáro, je to tvoje.
2: Děkuji.
0: Za 30 táců. Je to tvoje. Tak máš maminku u sebe nebo poslouchá?
2: No mamka je v práci a zodpolednej to asi řeknu, no. No
1: tak bude mít překvápko hezký.
0: Velký překvápko.
2: Jo.
0: A co ty děláš, Sáro? Ty chodíš do školy, máš prázdniny, nebo?
2: Mám prázdniny.
0: Aha. A co děláš takhle o prázdkách? Už byla nějaká dovča?
2: Byla dovča a teďka jsem na brigádě, no.
0: Hezký.
4: A určitě se už připravuješ na začátek školního roku, že jo?
2: Jo, no.
0: Jo, jasně. Sáro, byla jsi fantastická. Všechno posíláme, pozdravuji mamku z vládní brigádu. Jo. A hezký prázdniny. Ahoj.
2: Tak jo, děkuji moc.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: 7.40, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Před malou chvílí skončila soutěž Rychlá pětka. To je soutěž, která tady probíhá každý den už x let. No ale celý tento týden tady probíhá taky taková osobní soutěž, dalo by se říct. Já dostanu se k tomu jinak, jo. Občas se nás ptáte, co dělají moderátoři, když hrají písničky. To je častý dotaz, jo. Tak odpovídáme takhle veřejně, připravujeme tady to vysílání, mícháme ty písničky mezi sebou. Pak tady jsou ale i tací, kteří vyplňují slepou mapu Mexika.
1: Kteří se vzdělávají.
0: No, jenže takhle, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je jedna věc, jenomže ty to vyplňuješ během vstupu, jako jo. David tady má slepou mapu Mexika.
1: Hele, já se připravuju, kdyby v Rychlé pětce zazněla otázka, třeba jak se jmenuje nějaký konkrétní mexický stát, tak abych byl schopný zareagovat.
0: Davide, já nevím, jestli to víš, jo, ale my se ty soutěže nemůžeme zúčastnit. Ale dobře, takže Mexiko, to už bude hotový za chvilku. A co tam máš dál? Pojď, přiznej se.
1: Spolkové země Rakouska.
0: Rakouska a ještě americký prezident, ty budeš taky vlastně vypisovat jednoho po druhém.
1: Je to tak.
0: Ty seš neuvěřitelný.
1: Každý taková má prostě zvláštnost, no.
0: No ne, já ti to závidím, protože já bych to jako nezvlád, teda.
2: Tak David má rád ty zeměpisný věci, teď on říkal, že i na Google sleduje ty ulice, ne? Že nima chodí.
0: Já bych chtěl být tvoje dítě jednou, no. Hele, jestli přinese něco horšího než jedničku, tak to bude sekec mazec. Za chvíli Alan Walker, no.
2: Jo, ten je taky dobrý,
0: ano. Tenhle prostě za chvíli to bude hrát, no.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, jste nám nahásili překážku v provozu na dálnici D6 na 6. kilometru směrem od Karlových Varů na Prahu stojí u krajnice porouchané vozidlo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: tak už je někdo probuďte. Green Day na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Každý známe tu hlášku Harry, jdu do baráku. Tak jestli i vy milujete film Sám doma, tak možná budete teďka nadšený, protože možná vznikne pokračování a s tím nápadem přišla sama hlavní role, Macaulay Culkin.
0: Jasně.
1: Přišel sám do Disney s tím, že by si přál, aby teda se chystalo nějaký pokračování.
0: Přišel sám doma.
1: Sám doma přišel do Disney, přesně. Ale, že by se ty role jako obrátily, že by dospělej Kevin se snažil dostat do domu, který tentokrát brání jeho vlastní syn.
0: Jo, takže by teda Kevin ochutnal svoji vlastní medicínu. No tak to mě baví. Já teda nepodívám se na to, pokud v traileru neuvidím, jak si Kevin půjde do obyváku pro chipsy a netrefí ho želička do ksichtu. Jo, jinak, když se teda vrátíme, dneska má být vedro, tohle je vlastně takový spíš vánoční film, máme ho spojený s Vánocema. Tak jaká nástraha vás Sám doma bavila nejvíc? Za mě teda ozdobičky na zemi, jak tam jasně šlapal v tom, žehlička.
2: Mně se líbilo, jak házel z toho baráku ty cihly. A on se vždycky nestihnul uhnout.
0: A co nejřval? Tady jsem vy! Co jsi křičel? Já už se nespomenu. Co tam ještě bylo? Traverza?
1: Všechno je tam skvělý, já to miluju. A nebo pak bohořilá palice.
0: Bohořilá hlava, anebo taky, jak tam Ježišmarja.
2: Ty schody vodou, že?
0: Jasně, řebík v noze, pak tam bylo Ježišmarja.
2: Pak nahřál kliku, že dole.
1: A nejdřív se rozmyslí, než tady budeš
0: takhle, tam ale je takových věcí, na co je vzpomínat, určitě vás taky napadla miliarda jeho nástrah.
1: Ale co je zajímavý, že oni
0: peří, už jsem si vzpomněl.
1: Oni existují lidi, kteří to jako nemají rádi. Vy třeba teda přítelkyně mýho Kuby Brá. Jo.
2: Že prostě nějaký člověk.
0: Prostě nějaký nezajímavý člověk.
1: Ne, že jsou lidi, kterým to přijde jako hodně násilný, prej ten film.
0: Ježiš, a víš, jak se těm lidem říká dneska, to jsou sněhové vločky, jasně.
1: Ježišmarja.
0: Takhle, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá rád Sám doma? Ne. Tak jsme si to vyjasnili. Pojďme hrát, my vám naordinujeme taky další parádní muziku. Alex Warren, Ordinary, do 8. A pak přijde David a jeho zprávy. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří vrchol letošní druhé vlny veder. Na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Celzia tedy zhruba o 10 stupňů nad dlouhodobý průměr. V sobotu přijdou přehánky a bouřky, které přinesou jen krátkodobé ochlazení. Už začátkem příštího týdne se ale od jihu znovu vrátí velmi horký vzduch a vedra opět zesílí. Vláda by podle Petra Macinky neměla mít vlastního kandidáta na prezidenta, ministr zahraničí a předseda motoristů uvedl, že hlavou státu by měl být člověk z občanské společnosti. Podle něj by vládní kandidát působil jako zástupce jedné politické skupiny. Prezidentské volby se v Česku uskuteční za rok a půl. Tři falešní bankéři půjdou na 7 let do vězení. Vrchní soud pravomocně potvrdil tresty trojici Čechů, kteří z call centra na Ukrajině podváděli své krajany. Obětem tvrdili, že mají napadené bankovní účty a přiměli je převést peníze na jiné účty. Kriminalisté vyčíslili škodu na více než 100 milionů korun. Soud jejich jednání posoudil jako účast v organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Obyvatelé Zoo Praha, ale také návštěvníci se dnes osvěží tu na miledu. Chladivou nadílku v podobě ledových kostek dostanou dnes medvědí bráchové Gregor a Aleut, a to hned v 9 ráno. Příjemné osvěžení čeká i návštěvníky u četných mlžítek. Hned několik stojanů letos přibylo na dětském hřišti rezervace Bororo a dalších bezmála 30 ochlazuje mikroklima v celém areálu Zoo Praha. Jak už zaznělo, čeká nás horký den, bude většinou slunečno, jasno, polojasno. Ranní teploty kolem 17, odpoledne může být až 36 stupňů. Slabý proměnlivý vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: 2 minuty po 8, dobré ráno.
9: Krásný čtvrtek. Snídaně
12: šampionů. Ještě hodinu se vám budeme starat o písničky, těch tady máme Habakuk. Co byste řekli na činasky?
9: Paráda pecka.
12: Paráda pecka, co na to, David?
13: Už mě nerozesmívej při zprávách, ti na to řeknu.
12: Tak jo, slovenský Queen, hezké ráno. Hit Radio.

0: Je 8 hodin, k tomu 6 minut. V uších čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Máme tady nejdražší vtip roku, možná historie. Pokud chcete celý rodině zrušit dovču ještě před odletem, tak stačí na letišti dostatečně nahlas říct, jsem terorista.
1: Tak tam nikoho nenapadne, ne?
0: No, nikoho. Tak tohle se stalo na letišti v Praze, možná jste o tom slyšeli nebo četli na internetu. Tak tohle zahlásil táta od rodiny, no a tenhle vtip stál tu rodinu dovolenou, takže nikam se neletělo. Představte si tu atmosféru cestou z letiště zpátky domů, jak to asi vypadalo, nevím, jestli jeli taxíkem nebo svým autem, jo. Tak dovedu se představit toho tátu, kdybych to napojil jako na svýho tátu, jo, jak to asi vypadalo. Tak táta, když vždycky něco jako pokonil, tak si tak pak řekl, no, tak se stalo, no.
1: No ale tak když, to seš celý ty, ale to nemusíš dávat
0: na tátu. Když něco pak teda pokonila máma, tak to byl oheň na střeše, jo, takže nevím, možná to u vás máte podobně, protože chci říct, že jsem to jako potatil jsem se, jo.
1: No.
0: Dobře, no.
1: Tak. Ale to mi řekni, v jakém vesmíru se tohle stane, že někdo opravdu takovouhle větu dokáže vypustit z pusy na letišti.
0: Jako já si říkám, jo, vlastně chápu, proč se to stalo, že asi je blbý vtipkovat tady o těch věcech na letišti. Jo. Na druhou stranu, myslím si, že kdyby opravdový terorista chtěl udělat něco, tak to asi nezačne říkat tady ty věci. Jo? Je to takový jako k zamyšlení. Nicméně napadlo mě, že se vás zeptáme, vás, kdo nás posloucháte, jestli se vám stalo někdy, že nějaký jako vtip, který jste mysleli dobře, se úplně pak jako nepoved a byla z toho pořádná šlamastika. Máte něco takového vy, protože já asi ne, protože já nejsem vtipnej, takže u mě je to jasný. Co vy?
1: Já popřemýšlím do dalšího vstupu, stejně jako posluchači.
0: Dobře, ty máš něco, Dave, napadá ti něco?
2: Já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem tak jednou na letišti řekl něco podobného. Já jsem teda řekl za tou kontrolou, aha, něco ve smyslu, tak to nenašli. A pamatuju si, že mě strejda tehdy úplně neskutečným způsobem seřval, jako co si to dovoluju. Mm-hmm. A už jsem to samozřejmě nikdy neudělal.
0: Tak já jsem si teďka vzpomněl na, nevím, jestli se tomu přiznat, ale dobře, to bylo v Hradci Králové na benzínce, přijeli jsme s kamarádem na pumpu. Já jsem řídil, on byl spolujezdec, stojíme u stojanu a šel pro něco dovnitř, jo. A teďka, jestli víte, tak na jedné značce čerpací stanice vždycky byly ty lidi, kteří stáli venku a kteří ti čerpali, jako jo. A já na něj ze srandy říkám, prosím, máš tu bouchačku? Jakoby těm lidem to nepřišlo úplně vtipný, jo. Mně bylo třeba 20, tak mě to vtipný přišlo, jo. Takže to byl takovej, říkám, vtipný, nejsem hrozný, no, jako omlouvám se teda všem. Zpětně na Šilku do Hradce, omlouvám se, jo. Takže jestli máte vy něco takového, co vás opravdu jako dostalo do takovýhle jako nepříjemné situace, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Shaboozy Bar Song, další hit je pro vás, 9 minut po 8 na Hit Radio a my vám stále přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Tohle je Kaskáda, tohle je Hit Radio, 8:45, dobré ráno. Tak, ptali jsme se vás, jestli jste někdy udělali nějaký nejapný vtip, který pak nedopadl úplně dobře. Bavili jsme se tady totiž o vtipu jednoho taťky na pražském letišti, který zkazil dovolenou tím, že tam začal hlásit, že je terorista. Přišlo od vás spousta zpráv a taky spousta hlasovek. Máme tady třeba zprávu od Ireny.
1: Zo srandy jsem svojmu ex povedal, že jsem se vyspal s někým iným, byla mi vrátěná stejná věta, až na to, že z druhé strany to už sranda nebola.
0: Tak, to nebylo od Ireny, máme tady od Ireny. Můj vnuk letěl s mámou do Řecka a batohu do letadla zapomněl v kapse nůž, který měl předtím na táboře. To bylo u kontroly špatně, ale vysvětlilo se to a nakonec odletěli bez nože a ten vyzvedli na ruzině při návratu. Prekérka. To se stane. Máme tady pak taky hlasovku třeba od Míši.
2: Hezké ráno z Chomutova. Já mám takovou historku z Prahy, z letiště, kdy mý známí letěli do Ameriky, celá rodina. A při otázce právě na přepážce, jestli převážejí něco nebezpečného nebo něco takového, tak jejich syn řekl bombu. Samozřejmě okamžitě u nich byla ochranka, všechno se řešilo. Samozřejmě se zjistilo, že vůbec nic takového nemají, jenomže kapitán toho letu odmítl vzít toho kluka na palubu. Takže se museli rozhodnout, buď pojedou všichni, ale bez syna, anebo nepojede vůbec nikdo. No, právě táta, pravděpodobně taky nějaký drsnej týpek, řekl, kluk to má blbý, holt je to jeho chyba, zůstává v Praze. No, takže do Ameriky letěli bez něj. Je to poučný, nepochybně. Takže zdravím, hezký ráno.
1: Oj, oj, oj.
0: Je dovolená bomba teda, no. Máme tady hlasovku i od našeho, dejve, řekni to.
3: Ahoj, tady Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. To jsem takhle kdysi, takových 10 let dozadu, jsme jeli s kamarádem v takovým malinkým Peugeotu 106, kde je takový gorily v bomberech a s holejma hlavama. A bylo asi 00:30 ráno. A zastavila nás hlídka. Vylez ten jeden a říká, dobrý den, pane řidiči, sluneční kontrola, kam pak tak jedete takhle pozdě a co vezete? No a kamarád říká, jedeme zahrabat mrtvolu, máme ji v kufru. Hele, takový masakr, to ještě nikdo neviděl. Protože vyskákali z aut, vopřeli nás v ohovnu a dostali jsme klepet a prohledávali nás a prohledávali auto, no, jako fakt sranda, jo. Tak zatím čau.
0: Zatím čau, Tomáši.
1: Fakt sranda.
0: Děkujeme za vaše story, moc nás to tady pobavilo a plyne z toho ponaučení, že pokud někam letíte a nechcete si zkazit dovču, tak se určitým slovům konkrétně na letišti opravdu vyhněte. Beautiful Things, tohle je Benson Boone a tohle vám budeme na Hit Radio hrát teď. Tak díky, že posloucháte a přejeme krásné ráno v 8 hodin 18 minut.

0: Tohle jsou hity. Na Hit Rádiu Benson Boone v 8.21 za malou chvíli. Shakira.
1: Konečně.
0: Konečně se dočkáš, Davide. No a samozřejmě vy, kdo máte rádi třeba Linkin Park, taky pro vás budeme něco mít. Summer I Belong. No a i pro vás, kdo jste s námi na cestách, kdo nás máte za volantem, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Hit Radio. Hit Radio.

0: dáváte si čtvrteční rádio. Co pro vás, co pro nás má David? Ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské město bojuje s vedry netradičním způsobem. Na střechách výškových budov instalovalo trysky, které vytvářejí jemnou chladící mlhu. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic. Inspekce varuje před některými instantními nudlemi. Laboratorní testy v nich odhalily bakterii, která může způsobit salmonelózu. Varování se týká vybraných druhů z kuřecí, hovězí i zeleninovou příchutí. Nový film Christophera Nolana láme rekordy i v českých kinech. O snímek Odyssea je takový zájem, že pražský IMAX přidal projekce i po půlnoci nebo brzy ráno. Za první dva týdny film v Česku vidělo přes 250 tisíc diváků.
3: Všimla jsem si toho, opravdu jsou projekce už od 9 ráno. Nikdy jsem nebyla v kině takhle brzo.
0: Taky ne, nebo po půlnoci vlastně taky ne. Mm. A tak ten film má 3 hodiny, tak vlastně si říkám, že z fotbalu, co nedávno skončil, jsme vlastně zvyklí vejít u telky ve 3 ráno, takže my jsme připraveni.
4: To spíš je, když jde člověk v 9 do kina, jak to řeší v práci?
0: No, tak Praha si bere home office. Pojďme na muziku. Mám na vás otázku, taky máte svůj vlastní playlist top 10 songů, těch opravdu topek, těch nejoblíbenějších?
4: Jasně.
0: Jo? Já se vám musím přiznat, já tam mám tohle, to je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších songů, Robert Miles, Children, rok 96, a co mě na tom baví, že vlastně tohle byl jeden z prvních songů, který nemají absolutně žádný text, ale dostali se do rádií a my ho taky hrajeme dodnes. Tohle je srdcovka, připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5, jedno vybíráte vy. Tak asi pojďme na to.
4: Teď už ticho, ať mu neskočíme do řeči.
0: No, musíme to, ne, tam je to pijánku na začátku, tam já to stáhnu. A pojďme si to užít. Robert Miles, Children na Hit Rádiu 8.34.

0: opustila.
1: David Stepka, Eva Farná, dobré ráno, milá, Hit Radio 8.42. A je to oficiální. Šikmá věž v Pise se může jít zahrabat. Přátelé, kamarádi, Česko má oficiálně nejkřivější věž na světě. V Boleslavi věž jménem Putna má větší náklon než věž právě v Pise. A město s tímhle unikátem teďka míří do Guinnessovky.
2: A to není teda nová věž, to je prostě věž, o který teďka zjistili, že je celou dobu hodně, hodně křivá.
1: Jo, já jsem tady na to koukal, našel jsem tomu nějaký detaily. Je to věž, kterou postavili už v 19. století. Trochu tomu ujeli základy a jsi najednou v Guinnessovce a stane se z tebe turistický místo. Tak teďka už tam jenom začít prodávat magnetky. Nicméně, kdo jste byl v Itálii v Pise, tak máte taky tu fotku, že tu věž podpíráte.
2: Počkej, a to nedělá jenom toto i třeba v Česku, v Praze u tančícího domu. Tam no. Jedeš kolem a tam opravdu stojí turisti a taky dělají tenhle ten pohyb, kdy se o to opírají, jakože.
1: To kdyby ty turisti viděli, že tady máme takovou Putnu Mladý Boleslavi. Jo, takže nemusíme do Jitošky, můžeme do Bolky k Putně. Ale vlastně, co mě na tom baví, že Italové stavili Pisu 200 let, nebo šikmou věž Pise 200 let a říkám, ujedou ti základy a máš to tady hned zadáčo. Leony, don't worry. Za malou chvíli na Hit Radio taky Imagine Dragons, Demons. Tak počkejte na to, přejeme hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Tohle jsou Imagine na Hit Radio v 8.52.
1: Dneska je ten den, kdy se venku opravdu rozpustíme, dneska to začíná, má být až 40 stupňů, takže jestli potkáte někoho, jak se usmívá na slunce, tak si můžete být jistý, že to není člověk, ale nějaká ještěrka, protože my ostatní budeme fakt se jenom snažit přežít.
0: A kolik je schválně venku teďka? Já se tady podívám na počasí, ukazuje mi to 26 stupňů, mi to ukazuje, což je v 9 hodin docela dost na můj vkus. No, nicméně, co teda závidím trochu Japoncům, ti na to vyzráli, oni vytvořili, nevím, my jste se o tom slyšeli, takovou speciální, dalo by se říct, toj-tojku, která vás za 10 minut parádně ochladí. Funguje to tak, že si sednete dovnitř, zavřete se a fouká na vás vzduch o 5 stupních, jo. Ta věc stojí asi 200 tisíc, ale je to prej hit pro firmy, co mají lidi venku na stavbách. Já si říkám, jako za 200 tisíc bejt nemocný, já nevím, no.
1: Ne, ale opravdu, jestli nás ladí někdo, kdo vykonává třeba takovouhle práci, jo, na těch stavbách a takhle.
0: Já jsem se bál, co řekne, že vykonává, vy jste se bavili o těch tojkách, pane bože.
1: Ne, tak my víme, že to je náročný v těchto těch horkých dnech, takže jsme v tom s váma.
0: Taky myslíme na kuchaře, protože v kuchyních dneska, no to ježišmarja, myslíme na vás, zvládněte to. Tak pojďme si říct, pojďme se shodnout na jedné věci, že úkol pro dnešní den zní jasně, a to přežít. Myslíme na vás.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: na Hit Radio v 8.57, to je poslední song čtvrteční snídaně šampionů. My vám chceme poděkovat za další společný ráno. Vy, kdo jste na dnešek blbě spali kvůli jelenímu úplňku, tak to dneska nějak přežijte. Stejně tak ten hicák.
1: Tak my to říkáme už od soboty, že jo? Ono to bylo už někdy v pondělí, ale nějak se spí prostě furt blbě.
0: Já říkám od soboty, ale už od února. Teďka už se opravdu loučíme a budeme rádi, když i po deváté budete čtvrteční dopoledne trávit s vaším Hit Radiem.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: A když Bůh dá, potkáme se s vámi zítra ráno v 6.00.
1: Tak ahoj, užijte si den.
0: A bude páteček, těšíme se, ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na pražských silnicích opatrně, zejména na Barandáku a v Dobřížské směrem do Radlické, kde se pracuje a probíhají práce. Na silnici směrem do centra nabíráte zpoždění minimálně čtvrt hodiny. 10 minut se pak zdržíte na Černáku a k Belské ulici směrem k D7. No a pozor také na úrovni Štěrbohol, tady se v obou směrech tvoří kolony s 10-minutovým popojížděním. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
4: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz. Nezmeškejte zahradní výprodej Visku.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Grande.
1: It's Hozier.
0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Při ranní nehodě tramvaje, motocyklu a auta v Zenklově ulici zemřel člověk. Tramvaj vykolejila. Má jít o řidiče osobního auta, které tramvaj předjíždělo. Omezení se dotklo i tramvají. Na síti X Pražská integrovaná doprava uvádí, že provoz tramvají a autobusu přes Bulovku byl obnoven před 8 hodinou ráno. Pro automobilovou dopravu je dál uzavřená. Registrační značku dostaneme také ve výdejním boxu. Resort dopravy navrhuje mimo jiné také snadnější převody vozidel online bez návštěvy úřadu. Pokračuje mluvčí resortu dopravy František Jemelka.
5: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Díky novele budou moci vlastníci a provozovatelé vozidel nezbytné žádosti a oznámení v oblasti registrace vozidel vyřizovat elektronicky na portálu dopravy.
4: Část změn začne platit letos v listopadu, změny v registraci většinou od 1. července příštího roku. Už každý druhý převod peněz udělají banky v Česku okamžitě. Poslané peníze se tak na účet přepíšou i hned. O svátcích, víkendech nebo také v noci. Využívají to také drobní podnikatelé, zejména formou platby přes QR kód. Okamžité převody už v tuzemsku nabízejí všechny velké banky. Jirkovi Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Mexiku podlehl ve druhém kole outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil jiný český tenista Dalibor Svrčina. Jeho soupeř Ital Dardery zápas ve druhém kole vzdal.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
4: Slunečno a horko, čekají nás odpoledne velmi vysoké teploty kolem 36, dokonce místy až 38 stupňů, většinou jasná, polojasná obloha a slabý proměnlivý vítr.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
7: Ano, teploty vysoké, jako dělané na piknik. My vám tam uděláme stín, nebojte se. Tak dneska se rozhodně těšíme na parukářce. Dnes nastal ten den, máme 30. července a teď 3 minuty po 9. hodině. Krásné dopoledne, Praho. Doufám, že máte dobrý den, že to se snídaní šampionů jste dobře nastartovali a bude to jenom pokračovat velmi pozitivně. Já vlastně nevidím, dneska se nemůže nic špatného stát.
4: No, kolegové ráno říkali, že špatně spali. Jak se ty spal?
7: No právě, když tady Michal říkal o tom, že byl nějaký jelení úplněk nebo bůh ví co, nějaký zvíře to bylo.
4: Ano.
7: Tak jsem si říkal, aha, proto já nemohu usnout.
4: Aha, tak já jsem výjimečně spala docela dobře.
7: No tak ty jsi jelen.
4: Jo, tak já budu jelen. Dobrá, tak jo.
7: Tady máme jasné vysvětlení. Bad day, Daniel Potter, žádný špatný den vám rozhodně nepřejeme. Dneska to vylepšíme, dáme si také Hunter X anebo Bruno Mars. Tak dobré dopoledne, Praho, a hezký čtvrtek.

Tak tohle byl jeden lazy song, ono se to možná k tomu dnešnímu dni hodí, protože ono bude takové vedro, až toho všichni budeme v podstatě líní. Máme předposlední červencový den, máme tady 30. je to takzvaný piknikový den, protože dneska se samozřejmě sejdeme společně na parukářce a žádné vysoké teploty nám to nepřekazí. Zásadní je, abyste počítali s tím, že po Praze je taky řada míst, kde se můžete úplně bez problému osvěžit takzvanými mlžítky. No a mám pro vás celkem dobrou zprávu, protože hlavní město do ulic instalovalo nová mlžítka a máme jich už 50. Což se jako může zdát jako malý číslo a ono to jako relativně malý číslo je, ale pravda, využíváme ty mlžítka v podstatě jenom pár dní v roce, jo? Takže 50 míst, kde se můžete jako osvěžit, přibyly od května další 3 a to ve 4. městské části. Takže kdybyste dneska potřebovali, tak lidé se mohou osvěžit určitě. Na Staromáku, na újezdu Ovocný trh, Pražský hrad, Pohořelec, Mariánský náměstí, Karlínský náměstí, Řepiči, Čakovice. A pozor, kdybyste hledali nějaké to svoje vlastní mlžítko, které máte nejblíž, tak si stačí otevřít speciální interaktivní mapu. Ta se jmenuje Oáza chladu. Já si to tady takhle otevřu. Můžu vám rovnou říct, že my, jak sídlíme na náměstí IP Pavlova, tak my máme nejblíž Výtečně, my máme jedno mlžítko rovnou na Tylově náměstí, které je funkční a které je k dispozici. Takže na oazachladu.mojepraha.eu tam si můžete najít pítka, mlžítka, fontány a tak dále, tak dále. A ono vám to samozřejmě pomůže s tím osvěžením, protože dneska to bude Mordor. Před námi Lost Frequencies, taky Cranberries a nebo Marek Ztracený, který už se pomalu, ale jistě chystá na svůj velkolepý koncert. Ano, na Letné to roste. A my jako Hit Radio u toho budeme.

Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní.

se vracím, si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my. Taháš mě zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

společně tady na Hit Radio City odpočítáváme do začátku velkých koncertů. Vlastně toho jednoho jediného, který bude na Letenské pláni. Už za 8 dní. A přípravy běží naplno, když se projedete po Letné, tak pochopíte, že už se to tam staví. Dorazí celkem, prosím vás, 140 kamionů.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Skvělá ta muzika Damiano David a Born with a Broken Heart. My jsme Hit Radio City. Stalo se vám někdy, že jste třeba v MHD něco zapomněli? Že jste zkrátka vystoupili a teď vám to ujelo a teď nevíte, co máte dělat? Tak představte si těch věcí, které se ztrácí v Praze. Je vlastně jako pořád hodně. Za první pololetní letošního roku evidováno v kanceláři ztrát a nálezů přes 3000 nalezených předmětů, které si zkrátka nikdo nevyzvedl, jo? Jenom 322 majitelů si proto jako vlastně přišlo. To znamená, nějak aktivně pátrali po tom, kde zůstala ta jejich věc. Nejčastěji se to právě děje v prostředcích městské hromadné dopravy, jo? A to, že nejčastěji ztrácíme přirozeně tašku, peněženku, mobilní telefon, klíče, to se jako ví, ale pár, myslím si, že velmi netradičních předmětů se taky ztratilo, protože v té kanceláři ztrát a nálezů, tak mají i paddleboard, který momentálně nemá majitele. Je tam třeba ukulele, krmivo pro králíka, jeden šicí stroj, fritéza, anebo hasící přístroj, či snad zubní otisk. Tohle všechno se ztratilo v Praze a čeká to na vyzvednutí. Tak prosím vás, jestli jste nějak nedovezli domů zubní otisk, pravděpodobně někomu jiným bude úplně k ničemu, jo? Tak se o něj můžete přihlásit, protože kancelář ztrát a nálezů je na pražském magistrátu. Zajímavé věci se vozí. Dokonce prý psací stroj, anebo... jeden prsní implantát se prý ztratil a to teda nevím, jak ho někdo převážel. Neuvěřitelné věci. Tak prosím vás, dávejte pozor, jestli sebou vezete něco cenného, tak ať to nenecháte v MHD. Mám pro vás skvělou muziku. Tohle je Seal a jeho Crazy a vzpomínka na 90. léta. Stojí to za to. A za pár minut taky Rihanna na Hit Radio.

0: Kdo dneska nejde do parukářky na piknik, jako by nebyl, to není náš fanoušek. Dneska se tam sejdeme ve 4 hodiny odpoledne, otevírá areál, budeme tam až do 9. To znamená, že pro vás máme už druhý city piknik letošního léta, tentokrát na Žižkově, park Parukářka. Vystoupí tam určitě Pokáč, který přijde, Jasmin, která dovysílala zhruba asi před 40 minutami. Uvidíte stand-up comedy show, Dominik samozřejmě přijde z naší odpolední show, ale bude to velký pro děti, Lollipops připraveni, spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití, myslím si, že vynikající nálada a počasí, že lepší jsme si ani přát nemohli, takže nebojte se, mlžítka, cisterny a něco na osvěžení máme připraveno. Dneska odpoledne se moc těšíme na Parukářce, bude to skvělé a jestli máte alespoň pár minut času, budeme moc rádi, když se tam u nás zastavíte. Vstup je úplně zadarmo. Tohle jsou Purple Disco Machine. Uslyšíte už za chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio. Hit Radio.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Desátá hodina tady bude za dvě minutky. My jsme Hit Radio City a přejeme dobré dopoledne. Hozier za pár minut, taky Bob Sinclair, to jsou další velké hity po desáté. A pojďme zkontrolovat, co se děje v hlavním městě. Všechno to výluska.
1: Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Štěrboholská spojka Polibili tady kolony, jen krátce se zdržíte směrem do centra na úrovni Štěrbohol. Počítejte ale nadále s kolonami v oblasti Černáku. Pokud jedete dál do Kbelské ulice, stále kvůli opravám se v oblasti Popojíždí, teď aktuálně tímto směrem kolem 10 minut. Prodloužila se kolona na D5C na příjezdu na Pražský okruh kvůli nehodě před nájezdem na okruh. Zdržení je kolem 7 minut a v koloně pak pokračujete i na samotném okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Aviatická tady kvůli opravám, to je klasika v obou směrech, počítejte s 5 až 7 minutami a naopak rozvolnili se a rozjeli postupně kolony na Barandáku a v Dobříšské ulici. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 10:00, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Ledová zoo Praha v Trojské zahradě začala akce, která ochlazuje zvířata i návštěvníky. Tuny ledových kostek dostali hned ráno medvědí bráchové Gregor a Aleut. Ochlazení pro návštěvníky popíše mluvčí Filip Mašek.
4: Pro návštěvníky jsme přichystali tento rok nová mlžítka osvěžovače vzduchu. Už zdobí skoro 30 míst napříč areálem Pražské zoologické zahrady.
3: No a pokud dnes do zoo zavítáte, po celý den si můžete užít i sladké osvěžení. Zmrzlina nebo nanuky jsou k dispozici na více než 10 místech po celé zoo. No a pozor, v horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. Horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku odhalila kosterní pozůstatky mamuta, předpokládají to odborníci. Nezvyklého nálezu ve vyschlé části říčního koryta si povšiml jeden z obyvatel místní vesnice Rjahovo. No a Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží uvádí kultovní komedii Federer Nadal. Divadelní sály vyprodává už 15 let, představuje velmi originálně dva nezničitelné hrdiny, tak, jak je nejspíš neznáte a ani by vás nenapadlo, že byste mohli znát. V roli slavných tenistů vidíme Marka Taclíka a Jakuba Prachaře, v roli rozhodčího přímo autora hry Petra Kolečka.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
3: Jasná polojasná obloha v průběhu odpoledne, se mohou přidávat menší mraky, 36 až 38. Pěkné parno nás čeká dnes odpoledne. K tomu slabý proměnlivý vítr, ale my vás zkusíme ochladit na našem City pikniku.
1: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Ano, Lucka má pravdu, protože, přátelé, já jsem si pořídil speciální věc, je to přenosný větráček, který mohu, pokud dnes jdete na parukářku odpoledne, který mohu na chvíli zapůjčit na ovívání.
3: Tak to, v rádiu to moc vidět není, ale nepředstavujte
6: počkej,
3: si.
6: Počkej.
3: Ano, počkej. Jo, no, tak... Pokud jste si představovali takovou tu malou věc, co si držíte takhle u hlavy.
6: Já jsem maximalista.
3: Ne, Kuba si koupil prostě půlmetrový větrák, který bude sebou nosit.
6: Ano.
3: Ford Kurát určitě zveřejní na sociálních sítích.
6: A funguje to skvěle, fantasticky, takže až se dneska potkáme na parukářce, přátelé, bude vám teplo. No, musím teda říct, že to... A dokonce to svítí, Luci, teď musím ukázat.
3: Dobře, tak mi to ukáž. Wow, a mění to barvy? Ne.
6: Ne, tak to už ne. To
3: ale
6: už
3: podle toho světla Kubu určitě najdete.
6: Takže alespoň víte, co vás dneska čeká na parukářce. Samozřejmě bude to daleko víc, ale předpokládám, že můj větrák bude hlavní hvězdou dnešního odpoledne. Amy McDonald, právě teď Hozier a za pár minut taky náš City Quiz. Tak se těšte.

0: klasicky letní písní od Boba Sinclaira Love Generation. Jsme se dostali až ke 10:45. Dobré dopoledne, tady je Hit Radio City. Za pár minut kapela Krištof, taky David Guetta. Ale vy určitě čekáte na to, abyste si mohli říct, že jste dneska úspěšně absolvovali City Quiz, že jo? Tak ano, mám pro vás i dneska něco, co vám zavaří mozkové závity. Ale myslím si, že to dneska nebude tak těžké, jo? Myslím si, že to dokonce bude celkem jednoduché, stačí jenom pozorně poslouchat. A jako vždycky v tomhle týdnu mě zajímá název filmu...
1: A ty jsi...
2: Já jsem Anna.
1: A kdo je ten srandovní osel, co s tebou jde?
2: To je Sven.
1: Aha, a kde je ten sob?
2: Sven?
1: Opa, sova, bezva, líp si je zapamatuju. Chce mi dát pušu na nos, taky se mi líbíš.
3: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak já věřím, že řadě z vás už to sepnulo, berete mobilní telefon do ruky a píšete na 777 937 777. Nahráváte mi můžete i hlasovky, pošlete to přes WhatsApp, vyberte SMSky nebo právě hlasovky, jakýmkoliv způsobem se dostaňte za mnou do studia. Jo, je to jednoduchý, zajímá mě název filmu. No a je to film z produkce Disney, to vám jakoby můžu říct. A navíc můžete vyhrát roční předplatné na bohatou nabídku streamovací platformy Disney+. A tam si vychutnat jako celou tu obrovskou nabídku, včetně zbrusu nového krimi thrilleru Posedlost, který má právě na Disney+ momentálně premiéru, jo? Tak už víte, z jakého je to filmu?
1: A ty jsi...
2: Já jsem Anna.
1: A kdo je ten srandovní osel, co s tebou jde?
2: To je Sven.
1: Aha, a kde je ten sob?
2: Sven?
1: Opa, sova, bezva, líp si je zapamatuju. Chce mi dát pušu na nos, taky se mi líbíš.
0: Skvělý film. Tak 777 937 777, pište, pojďme na to.

0: Já mám takovou radost, že vás to baví, jo? Že vlastně čekáte, jakou Disneyovku v tomhle týdnu zase odhalím a vy musíte přijít na její název. A jde vám to teda ale skvěle, jde vám to úplně fantasticky. Mám tady několik věrných, třeba Pavlínka se Sofinkou dneska psali, že tenhle týden je prostě pecka, protože dcera je nadšená. Samozřejmě to bylo se správnou odpovědí a mám tady od Ivči krásný zprávy. No je to tak? Můžu vám říct, že dneska vás teda zase byla hromada. Terka, Lucka, Kačka, Andy, Stáňa, Alex, Káťa, právě Pavlínka, Hanka, Lenka, Pavel, Pavla, Radek, Michal, Lucka, Lukáš, taky Radka. Byli jste jako fenomenální a skvělí. Mám radost, že posloucháte. Na telefonu se mnou je Andrea. Andy, hezké dopoledne.
1: Ahoj, ahoj, Andrea.
0: Tak, Andrejko, pracovně nebo volníčko?
1: No, vrátila jsem se z dovolený, takže teď je. Jsem teď už pracovně teda.
0: Jo,
1: no.
0: Jasně, ale jaký to bylo, co?
1: No, nádherný.
0: A musím teda říct, a ještě nějaká dovolená tě čeká během letošního léta?
1: Ještě v srpnu, týden.
0: To je dobrý, je na co se těšit. Tak, já tě poprosím, aby si mi samozřejmě za chvilku řekla, jaká je ta správná odpověď, jo? Ale ještě předtím si ten úryvek, nějaký 20 vteřinový, musíme připomenout.
2: A ty jsi?
3: Já jsem Anna.
2: A kdo je ten srandovní osel, co s tebou jde?
3: To je Sven.
2: Aha, a kde je ten sob?
3: Sven?
2: Opa, líp si je zapamatuju. Chce mi dát pušu na nos, taky se mi líbíš.
0: No tak, Andrejko, je to na tobě, aby si nám řekla, z jakého je to filmu?
1: Je to Ledový království.
0: Naprosto, naprosto správně. Monika Absolovonová, která naspívala vlastně v češtině tu geniální píseň, která je jinak od Demi Lovato, jmenuje se Let It Go. No tak super, skvěle, mám pro tebe dobrou zprávu, protože ty právě získáváš možnost podívat se právě i na Ledové království kdykoliv, kdy budeš chtít, protože ti posíláme roční předplatné na platformu Disney+, kde jsou samozřejmě všechny Disneyovky, kde jsou i nový produkce, včetně novýho seriálu a tak dále, bude to skvěle. Máš se s kým koukat?
1: Jo, určitě, dcera bude strašně nadšená, 10
0: let. No tak to máme velkou
1: tak
0: radost.
1: Tak jsem potom toužila, takže to bude úplně sedmým nedby.
0: No tak to jsme splnili takhle přání, to je moc hezký. Tak ji pozdravuj samozřejmě, dneska to zvládni v práci. Jak máš nějaký recept, prosím tě, na ty velký vedra, 38 stupňů dneska odpoledne?
1: No, nevím, no, spíš někde být zavřený a zkusit ty klimatizaci asi.
0: Přesně tak, máš v práci klimošku?
1: No, v práci jo.
0: Doma ne.
1: Máme.
0: No, a
1: doma ne.
0: No, jo,
1: teď
0: máme.
1: Jsem zrovna doma ještě.
0: Máme úplně stejný. Tak jo, prosím tě, moc si užij dnešní den a pozdravuj doma, děkuju za telefonát a zase někdy, jo?
1: Moc děkuju ahoj. Moc a zdravím všechny. Ahoj.
0: Další příležitost, samozřejmě zítra, máme další pátek před sebou a další City Quiz, kdy si procvičíte svoje znalosti, jo? Tak dobře, poslouchejte, budeme tu pro vás.
4: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Vše, co

0: co mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Selena Gomez u nás na Hitradio City. A přátelé, máme opravdu parné léto. Dneska teploty v Praze směřující ke 40 stupňům Celsia. A hlavně, už máme polovinu prázdnin. A tak jsme si říkali, že když se nám to takhle pěkně sešlo, že je asi nejvyšší čas si jako připomenout, že to léto tady je, jo. A je třeba ho oslavit nejlépe hudebně. A tak jsme pro vás na následující víkend připravili oblíbenou věc. Summer Party.
1: Posloucháš Summer Party Hitradio. Summer Party Hit Radio.
0: No jo, největší hity, letní hity za posledních 30 let budou hrát od páteční 15. hodiny až do nedělního večera. A určitě si nějakou budete moci zahrát i vy. A teď jsme vybrali Show Me Love a With the MC.

to Runway. Tohle je Pink, která dohrála těsně před 10:45 na Hit Radio City. Přátelé, blíží se nám to letní Letná opět v letenských sadech v Praze. Začne to v polovině srpna, to znamená za nějakých 14 dní. Konkrétně tedy, abych byl úplně přesný, 12. srpna. A právě od 12. až do 31.8. můžete navštívit tenhle věhlasný, fenomenální 23. ročník Mezinárodního festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná. Já myslím, že už je to taková součást pravidelného léta v Praze, takže předprodej vstupenek už je samozřejmě k dispozici, kompletní programy už jsou taky k dispozici, takže myslím si, že vám nic nebrání v tom, abyste určitě vyrazili, zakoupili vstupenky. Mimochodem se tam možná uvidíme. Jsme se dohodli s Letní Letnou, že já tam udělám nějakou kulišárnu a budu se snažit o nějaký lehký akrobatický výkon. No, přesně tak, v mém případě opravdu jenom lehký. Tak uvidíme. Třeba mě zařadí do programu. Něco jako chromý moderátor nebo něco podobného. Can't stop the feeling. To je Justin Timberlake a toho budeme hrát už za chvíli.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: za chvíli 11, tohle je dopoledne na Hit Radio City, za pár minut třeba s Timbalandem anebo kapelou One Republic. My už jsme to říkali vlastně ve zprávách, které tady byly v 10, že medvědi v pražské zoologické zahradě dostali pořádnou ledovou nadílku, protože si to žádají dnešní tropické teploty. No a jak si to užili, ty tuny ledu, tak na to se můžete podívat na Instagramu Hit Radio City, protože jako kluci jsou spokojení. Vypadá to opravdu moc hezky, takže doporučuji, mrkněte se na sociální síť Instagram, najdete tam parádní video. Pojďme do Prahy, co se děje, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Polevily kolony na Barandáku a také v Dobřížské směrem do centra, což je dobrá zpráva. Taktéž pozvolna se rozjíždějí i kolony v Aviatické. Tady je provoz mírnější. Zdržení by mělo být už je nárazové, aspoň tedy v těchto chvílích. 5 minut popojíždíte od sjezdu z D5, pak na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. No a 5 až 10 minut stále od Běchovic přes Černák do Kobelské ulice. Vaše doprava Hlavní info dál volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Praha je Vltava.
4: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. V Praze se loni nejčastěji jezdilo metrem nebo tramvajemi. Celkem pražskou integrovanou dopravu loni využilo o 26 milionů lidí více, tedy zhruba 1 miliarda a 1 milion cestujících. Nejvyužívanější linkou metra byla trasa C, kde dopravní podnik vypravil v pracovní den v průměru 670 souprav. Na lince B jich bylo 560 a na lince A 520. Kompletní rekonstrukce hlavního vlakového nádraží v Kutné Hoře začne později. Prioritu dostaly jiné projekty, uvedla to zpráva železnic. Reálný začátek přestavby je v roce 2032. Na projektu se podílí i město, které u nádraží vybuduje chodník a parkoviště. Práce zastavovat nechce a svojí části tak předběhne stát. Do bavorských lesů by se brzy mohly vrátit lavičky. Majitelé pozemků je v poslední době kvůli obavám z odpovědnosti odstranili. Zemská vláda teď chystá novelu zákona, podle které bude sezení na lavičkách nově na vlastní odpovědnost. Do našich kin dnes vstupuje komedie Dovolená v českém ráji. Vypráví o manželech svobodových, kteří se vydávají zachránit svůj vztah na dovolenou. Zatímco tatínek chce do přírody, maminka k moři. Nakonec skončí v kempu. Režisér Adam Koloman-Rybanský.
5: Jsem věděl, že chci vyprávět o rodině a dlouhodobém partnerském vztahu, kde vlastně nějak vlivem té každodennosti a prostě nějakým neporozumění, co se tak ve vztazích stává, se někdy může mezi lidmi, co se milují, občas objevit i nějaká nenávist, takže jsem věděl, že o tom chci vyprávět a že dovolená se k tomu hodí, protože tam se ještě přidává taková ta ponorková nemoc.
1: V hlavních rolích Tomáš Jeřábek, Magdalena Borová nebo Petr Čtvrtníček.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Jasný, polojasný den, přibývání mraků později na večer nebo v noci. Nejvyšší teploty 36 až 38, to jsou maxima pro dnešní den a slabý proměnlivý vítr k tomu.
7: Žít Prahu, poslouchat city, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak já jsem tady, prosím, takže všechno v naprostém pořádku. Máme 2 minutky po 11. hodině a přejdeme dobré dopoledne. Dneska se setkáme na City pikniku na parukářce.
1: Naštěstí tam bude zpívat úplně někdo jiný, ne Kuba?
0: No, proč je to jeden z nejoblíbenějších parků vůbec v Praze, na Žižkově, ta parukářka? Proč se to tak zatraceně jmenuje, ta parukářka? Tak to vám prozradím už za chvíli, protože otevřeme pražského uličníka a dneska stylově vás vezmeme na parukářku. Tak poslouchejte, teď už jsou tady One Republic a za pár minut Timbaland. Dobré dopoledne, Praho.

Holland, Apologize. Tak jo, máme 10 minutek po 11. hodině, nejvyšší čas otevřít encyklopedie a vzít vás zase do pražských ulic, protože mám pro vás pražského uličníka. Je to tak. No a ten dnešní uličník nás zavede na místo, kde se odpoledne určitě potkáme. Vyrazíme totiž na Parukářku. A právě dneska tam pořádáme náš City Picnic Hit Radio City. Parukářku najdete na Žižkově. Je to na východní části vrchu Svatého kříže. A je to takový ten zelený kopec mezi Jeseniovou, Olšanskou a okolím Ohrady, odkud máte jako na dlani Žižkovskou věž, Vítkov, centrum Prahy, no a při dobré viditelnosti dokonce i Pražský hrad. Nejjednodušší cesta vede samozřejmě tramvají, a to na zastávku Olšanské náměstí, nebo i autobusem, a potom musíte vzhůru do parku, jo? Počítejte, přátelé, s kopcem, Parukářka vám ten piknik nedá úplně zadarmo, nejdřív si to musíte trošku vyšlápnout, jo? No a samozřejmě otázka zní jako jasně, proč se vůbec zelený kopec uprostřed Žižkova jmenuje Parukářka? Byl tady snad kdysi dávno nějaká firma, nějaká továrna na tupy, byla tam kadeřnická škola, nebo se prostě místním díky větru zvedaly příčesky. To všechno to může být, ale odpověď je, přátelé, relativně přímočará a souvisí s parukami, jo? To je zatím to jediné, co vám řeknu. Náš pražský uličník vás totiž dneska bere na Parukářku, kde se koná City Picnic Radio City dneska to odpoledne, a proč se to jmenuje Parukářka, to vám prozradím už za chvíli. Baby,

Flipside u nás na Hit Radio City. A pražský uličník, který vás vezme do ulic hlavního města, nejenom do ulic, dneska dokonce do parku, jo? Protože jsme na parukářce, kde se dneska odehraje City Picnic. Tak proč vlastně ta parukářka? Přátelé, vezmu to trochu ze široka, jo? Ještě dávno před dnešním parkem tu bývala vinice. Doložená je už někdy v 15. století a říkalo se jí hejtmánka. Později na místě té vinice vznikla hospodářská usedlost. V roce 1804 se v té usedlosti usadil výrobce paruk Jan Hrabánek. A přátelé, už jsme doma. Právě podle jeho řemesla se usedlosti a postupně taky celému okolí začalo říkat parukářka. Takže za to všechno může výrobce paruk Jan Hrabánek. Ten název vlastně není metafora, jo? Na Žižkově skutečně existoval parukář, jehož podnikání v podstatě přežilo v názvu místa i 200 let potom, co on už tam vůbec nepodniká. Dokonce vám můžu říct, že paruky se tam nevyráběly vůbec dlouho. V roce 1825 koupili usedlost dva podnikatelé, no a založili tam továrnu na střelné zápalky a náboje. Vyráběly se tu takzvané kapsle, tedy takové malé roznětky zapalující prach v náboji, jo. A odtud pochází mimochodem i další místní název, a to kapslovna, protože v okolí najdete i dnešní ulici ke kapslovně. No a parukářka tak během několika let zvládla docela divokou proměnu, jo? Nejdřív víno, potom paruky, nakonec munice, no a dneska je to místo geniálního odpočinku pro celou Prahu. Tak teď už víme, proč se parukářka jmenuje parukářka. Nicméně, jak to tam vypadá dnes? Je tam něco zajímavého? Něco tajemného? Mám pro vás odpověď, že ano. A řeknu vám to už za chvíli. Jsme na parukářce, tohle je pražský uličník a Hit Radio City.

0: Linkin Park. Patří sem k nám na Hit Radio City a dáme si za pár minut Mašerí a typicky letnou od... typicky letní teda, od DJ Antoana. No a pojďme na parukářku, dokončit ten náš dnešní příběh. Historie parukářky samozřejmě pokračuje dál a rozhodně nebyla vždycky tak pohodová jako třeba dnešní odpolední piknik, který tam pro vás děláme. Ale dozvěděli jsme se dneska už, že na kopci se vyrábělo střelivo, jo. Ve 30. letech už se ta obytná zástavba přiblížila k továrně natolik, že výroba musela být z bezpečnostních důvodů odstraněna, jo. A ještě jedno tajemství, které se váže k parukářce. Přímo pod parkem se nachází rozsáhlý protiatomový kryt. Jmenuje se Bezovka. Byl budovaný v 50. letech a patří mezi největší kryty svého druhu v Praze. A podle údajů městské části by mohl pojmout přibližně 2,5 tisíce lidí. Dokonce maximální kapacita je prý až 5 tisíc obyvatel. Dneska na parukářce je hodně sportovního výžití, máte tam tenisové centrum, biatlon klub, je tam nejdelší skluzavka v Praze, hned vedle základní škola, taky dětská hřiště. No a najdete tam taky hospůdku, která se jmenuje stylově Na parukářce. Na Google má 4,4 hvězdičky a jedno z hodnocení, které jsem tam našel, typická hospoda v překrásném parku, více druhů piva i nealko, super výhled na Prahu. Takže přátelé, zbalte deku, zbalte děti, přátelé a hlavně dobrou náladu a dneska se sejdeme právě na parukářce. A vy už moc dobře víte, proč se to jmenuje parukářka. Kdysi dávno tam totiž měl svoje sídlo jeden parukář. A dneska tam bude City Picnic Hit Radio City, kde vás čekají Pokáč, Lollipops, Komikadze, Jasmin a vstup tam máme úplně zadarmo. Tak se na vás těšíme, začínáme ve 4 odpoledne.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: fajn.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
3: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
3: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Jsou trampolíny placené?
3: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tenhle song můžeš slyšet živě a zdarma. Zdarma. Už tento čtvrtek Parukářka. City Picnic. Startujeme v 16 hodin. City Picnic na Parukářce. Festival, co se vejde na deku.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

Dneska živě v na parukářce. Začíná dobře. Parukářka, prosím vás, je to, jo? Parukářka, tam se setkáme, protože tam bude pokáč a tam je City Picnic. A podívejte se na web hitradiocity.cz, tam najdete veškeré podrobné informace, kde vystoupit, jak tam dojít a co všechno se na vás chystá. No ale já vám to můžu říct, protože to bude skvělý. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne pro děti Lollipops, pak právě pokáč a samozřejmě i naše Jasmin ze snídaně šampionů, to vás všechno čeká. Potom taky Luck Tropical tam budou, Komikadze, to znamená Dominik s odpolední show. Hele, skvělý, velký, budeme tam mít živý studio a hlavně s Káťou to uvádíme. A musím vám říct, to bude bristní humor, to bude přímo neuvěřitelný. Takže dneska odpoledne se setkáme na parukářce na City Picniku číslo 2 a tam se setkáme i s pokáčem. Mám pro vás malou nápovědu, no ani ne, spíš lákadlo na dnešní večer, protože kromě toho, že budete určitě na City Picniku, můžete poslouchat Hit Radio, tak my vám každý večer hrajeme ty největší hity 80., 90. a taky 0. let, to znamená, vytahujeme ty největší pecky v Hit Radio Classic, jo. A jestli je něco obrovská pecka a v podstatě, já bych řekl, jako fenomen 90. let, pak jsou to Spice Girls, rok 1996 a dodnes jejich prodejně nejúspěšnější single vůbec a vlastně, když to kdykoliv zahrajeme, tak tohle prostě strhne davy a všichni jdou na parket. Takže já si tuším a vy taky, co to bude. Tady jsou Spice Girls. Yo!

0: Za chvíli bude 12. pravé poledne, tohle je skvělá píseň od Simple Plan, no a další velké hity budou. Tohle je Natasha Bedingfield a Jirka Plnář vás vezme zase trošku do historie. Trošku vás nechá vzpomínat, budou tady srdcovky v pravé poledne a tohle je jedna z nich, kterou jsme pro vás vybrali. Unwritten. Já se budu těšit zase zítra, přesně v 9 a hlavně dneska na City Pikniku, jo? Tak doražte, parukářka od 4, jsme tam úplně zadáčo.
1: Hit Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: u Flandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Stále popojíždíte v oblasti Černáku, pokud jedete do Kbelské ulice, zdržení hlásíte také od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu na Pražském okruhu nebo v centru metropole v okolí magistrály. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
4: Nezmeškejte zahradní výprodej vy.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Extrémní teploty s atakem na 40 stupňů mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
6: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
2: Při plánování svých cest je dobré sledovat aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard, o které mluví Okamura, je podle ministra nereálná. Na německých silnicích hrozí zítra, ale také o víkendu největší zácpy z celého léta, varuje tamní automotoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidají i ti, kteří se z ní naopak vrací. Teď ještě pohled k nám. Úsek Jiráskovo náměstí Staroměstská bude v neděli bez tramvají. Kvůli údržbě bude provoz přerušený v obou směrech mezi 9. a 18. hodinou. Krátkodobě tak dochází k rozšíření už uzavřeného úseku Újezd Lazarská. Omezení se dotkne 10 denních linek a pak dvou historických. Výlukové trasy najdeme na dpp.cz.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Dnešní odpoledne zůstane slunečné, jasné nebo polojasné. Přibývání mraku čekáme až v průběhu večera. Přidá se slabý proměnlivý vítr a maxima kolem 37.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: 37 stupňů odpoledne, vítejte v pekle, čeká nás další krásný odpoledne v krematoriu, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a když máme ten tropický den, tak opět začneme letní srdcovkou a pokud máte pocit, že v těchto obrovských vedrech už opravdu jako vidíte všechny svatý, no tak se tady dáme panenku Marii. Rok 1995, Ricky Martin, Maria!

0: Opa, zlatý 90 na Hit Radio, Ricky Martin.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 nás tady vzala do roku 1995. Prázdniny 95. Ty brďo, co jste dělali v té době? Předpokládám, že o prázdninách jste se dost možná každý den váleli na koupališti nebo někde u rybníka, co? Je to tak, bazény moc nebyly, zahraničí, tak to bylo drahý, no a tak jsme se opravdu od rána do večera váleli u rybníku na dece. Máma nakrájela meloun, když jsme byli hodní, tak koupila cukrovou vatu, pak nás musela samozřejmě zase utěšovat, protože jsme byli poštípaný odvoz, jsme byli ulepený od té cukrový vaty. Starší ročníky, tak ty většinou tak hráli ping-pong, že jo, ten se extrémně často hrál. Línej tenis, my jsme jako děti pinkávali. No a ten den vlastně byl neuvěřitelně dlouhý a byl krásný. A já bych dneska chtěl, abyste v srdcovkách zavzpomínali právě na to dětství u vody. Napište mi na 777-937-777 anebo klidně pošlete hlasovku na stejné číslo, to je WhatsApp Vitrádia. Jak vy si vzpomínáte na dětství u vody? Kam vás rodiče brali? A napište mi, budete vědět, který rybník přesně to byl, v jakém to bylo městě, co jste tam tenkrát dělali, jak na to vzpomínáte. Pojďme si dnes dát tohle krásný tropický poledne u vody. My se mezi tím s další srdcovkou, nech si potom přečteme vaše vzkazy, tak se vydáme do roku 1984 a protože samozřejmě venku je strašný vedro, tak musíme trošku zvolnit tempo. Mám tady skupinu Foreigner a jejich nádhernou baladu. Tak tady je srdcovka s číslem 2 na Hit Radio.

0: Natasha Bedingfield s hitem Unwritten. Tak to je třetí srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal na čtvrtek. Je čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách vzpomínáme na naše dětství u vody, kam vás brali rodiče a vlastně především prarodiče, protože je pravda, že tenkrát se o nás hlavně staraly ty babičky. Obecně tenkrát ty babičky byly trošku mladší než babičky teď současně našich dětí, ale to je samozřejmě i naše chyba, že jsme trošičku se založením rodiny čekali déle než naši rodiče. Takže od toho jsou tady i vaše zprávy jasným důkazem. Ahoj Jiříko, já trávila prázdniny u babičky na chatě, chodili jsme se koupat do blízkého lomu. Babička vždycky vzala dvoukolový vozík, do něj naložila mého mladšího bráchu a sestřenici, svačinu, osušky a šlo se koupat. Tam jsme strávili skoro celý den, pak když už jsem byla starší, tak jsme vzali kolo, jeli se koupat s kamarády do řeky, zhruba 5 kilometrů. Byly to nádherný časy. Krásný léto, přeji Jana, děkuji za tuhle zprávu. Ahoj, já si vzpomínám, jak nás babička Růža brala k řece. U Berounky v Srbsku byl na břehu vysekaný vstup do vody, nahoře nad ním na louce jsme měli v trávě deky a v řece jsme chytali na kus dřeva, nebo respektive na dřevo a kus vlasce malé rybky, kterým jsme říkali řízci. Byly to nádherné prázdniny, moc ráda na to vzpomínám. Žádné koupaliště, jenom příroda okolo a v tašce jabko a voda. Zdraví Terka. A ještě jedna zpráva, to je tady od Jardy. Čau, mě s bráchou brali rodiče každý den v Plzni na Bolevický rybník, na Bolevák. Pamatuju si, jak jsme tam seděli na molu, půjčovali si lodičky a šlapadla. Byla to nádherná doba. Jsem rád, že poslouchám srdcovky a díky tobě jsem si teď mohl zavzpomínat na tyhle prázdniny. Musím zavolat rodičům, jestli mají doma ještě fotoalbum. Fotek od vody určitě budeme mít doma spoustu. Zdraví Jarda. No tak, rádo se stalo. Tohle jsou krásné vzpomínky a přesně kvůli tomu já věřím, že stejně tak jako já, i vy máte rádi naše srdcovky. Od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin, protože díky této hudbě my se můžeme vrátit nejenom do dětství, ale do puberty a vlastně i do těch časů, na který občas úplně zapomínáme a přitom byly tak krásní. No tak teď půjdeme opět do 90. let. Mám tady připravenou další srdcovku, která se velmi často objevuje jako srdcovka na přání, tak dneska vám ho takhle splním, aniž byste si o to právě teď napsali. Je tady německá eurodancová skupina a jestli máte rádi 90. eurodance, no tak nemáte zač. Tohle se vám bude extrémně líbit. Klidně si můžete stoupnout, pokud právě neřídíte. Farao! There is a star! Legendární hit. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. Právě teď.

0: co holky, dámy, přiznejte se, měli jste plakát Take Dead v pokojíčku, na dveří nebo u postele? No, nebyli jste sami. Já teda ne, ale moje sestra určitě ano. Pátá srdcovka na Hit Rádiu. Take Dead a Pray.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je před námi poslední srdcovka. Vždycky tak strašně rychle uletí. No jo, prostě, ten čas rychle běží, když se člověk baví. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Opět vám chci udělat radost, čeká nás srdcovka na vaše přání. Tak schválně, napište mi dneska na WhatsApp Hit Rádia, jakýho zpěváka, zpěvačku nebo jakou kapelu tak jste měli v pokoji na plakátu? A to platí i pro vás, kluci. 100% jsme i my tam měli tak někoho, to je jako o tom žádná. Já tam měl teda Vandama, pak tam byl obrovitánský plakát. Ivety Bartošu. Což vlastně jako nevím proč, protože tu jsem neposlouchal, ale ono to tenkrát asi bylo tak, když jsme byli děti, jak jsme se k těm plakátům moc jako nedostávali, že když rodiče potom přinesli nějaký plakát, tak jsme byli rádi, že jsme si něco mohli vylepit, jo? Takže já tam měl obrovský plakát Ivetky. Zase na druhou stranu bylo to v době ze svatby upíru a tam ona byla nádherná, takže jako jasně, hodila se mi tam, hned pod ním byla Pamela Anderson, tu jsem si pak vyletěl sám. Ale dost o mém pokojíčku, chci se teď dostat do toho vašeho, jo? Obrazně řečeno. Dejte vědět. A já vám dneska srdcovce na přání už za chvíli zahraju právě tu vaši kapelu nebo toho vašeho oblíbeného interpreta, který tam s váma byl v průběhu vašeho dětství anebo puberty. Už za chvíli srdcovka na přání.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou.

0: Måneskin, The Loneliest na Hit Radio. Za 5 minut bude 3/4 na jednu. Nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ptal jsem se, jaký plakáty jste měli ve vašem pokoji, klučičím i holčičím. Tak co se týká kluků, tak nejvíc tady ve zprávách na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777 vyskakuje jméno Natalie Oreiro. Jasně, myslím, že asi každý kluk byl zblázněný do Natalie Oreiro, jakožto do divokýho anděla. Protože prostě holka, která byla cool, hrála fotbal, vlastní sranda, a ještě krásně zpívala a měla velký prsa, dokonalá kombinace. Co se týká dívčích pokojů, no tak tady asi za všechno mluví zpráva od Jarky, která píše, hele, klasika holčičího pokoje, Backstreet Boys a jejich Everybody. Tenhle plakát mám ještě schovaný v krabici z poklady z dětství, díky za dnešní srdcovky Jarka. No a pak se mi tady objevila zpráva a to je... Za mě srdcovka na přání pro dnešní den, protože tohle si ani nepamatuju, kdy naposled jsme hráli na Hit Radio. A je škoda, aby se na tenhle hit zapomnělo. Lucka píše, ahoj Jirko, my jsme se ségrou měli ještě tak do 14 let na zdech Tiziana Ferra a moc jsme ho milovali. Já říkám, no jasně, já na něj úplně zapomněl, tak si ho pojďme připomenout. Perdono na Hit Radio.

0: novinka, kterou jste dneska na Hit Rádiu nečekali. Tiziano Ferro, hit Perdono, srdcovka na přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A Peťa píše, tak jako teď se mi vrátil mojí platonickou lásku, normálně brečím a buší mi srdce. Jo, rádo se stalo. Luci, ještě jednou děkujeme za tenhle výběr. Já bych teď pubertální holka, tak řeknu, nevím, kdo je víc hot, jestli to počasí venku, nebo Tiziano Ferro. Každopádně. Tohle je teda důvod, proč poslouchat srdcovky. Zítra další srdcovka na vaše přání a možná, že najdeme další zajímavý poklad, možná, že znovu uslyšíte vaší platonickou lásku, nebo jak se dneska říká, váš crash, který jste měli, no crash, spíš teda než crash. Váš crash, dobře. No jo, no tak je mi 40, tak se snažím být mladej. Každopádně zítra opět srdcovky ve 12 hodin tady na Hit Rádiu. No a pokud máte rádi klasiku z 80., 90. a z milénia, tak i dneska večer poslouchejte Hit Rádio mezi 18. a 21. hodinou.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: moře je blíž, než si myslíte. Vyberte si last minute dovolenou z Coral Travel na coraltravel.cz. Coral Travel. Poleďte s námi za zážitky.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Letním hitem končíme dnešní tropické poledne. Za minutku je tady 13. hodina a Lucie má nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V centru metropole relativní klid, spíše nárazová zdržení. Naopak kvůli nehodě na úrovni Jinočan popojíždíte už od D5, a to od Loděnice. Další kratší zdržení vás čeká na Černáku. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. I teď si můžete na webu CK.ET rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.et.cz aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V prezidentských volbách by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je tedy možné stornovat, poradí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
3: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
1: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer. Teď se ještě podíváme k nám. V metropoli bylo loni nejvyužívanější metro a tramvaje. Celkem pražskou integrovanou dopravu využilo o 26 milionů lidí více, tedy zhruba 1 miliarda a 1 milion cestujících. Nejvyužívanější linkou metra byla trasa C, kde dopravní podnik vypravil v pracovní dny v průměru 670 souprav. Následuje Bčko.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Dnešní čtvrteční odpoledne bude horké s teplotou kolem 37 stupňů. Většinou jasná, polojasná obloha. Přibývání mraku pak čekáme k večeru. Slabý proměnlivý vítr.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Tropické odpoledne v Česku pokračuje dál. 3 minutky po jedné hodině. Vám přeju dobrou chuť. Dneska v tom horku je to těžký dát si něco k obědu. Máte vůbec chuť k jídlu? To je nějaký spíš jako salátek, zmrzlina, meloun, něco takového. Ale dát si třeba teďko svíci, co? Nebo guláš se šesti? Ne. Takhle, samozřejmě, jsou tací mezi náma, kteří to úplně naprosto v pohodě zvládnou. Ale jinak moc jako nemáme chuť k jídlu. Ale pozor, je důležité jíst i v tomhle vedru a zároveň také dodržovat pitný režim. Ideálně třeba nějaký elektrolyty, že jo, to je taky jako hodně moderní, nebo kokosovou vodu. I to do sebe můžete zkusit narvat, anebo alespoň tu obyčejnou. Dneska víc než normálně. Na osvěžení. Tady na Hit Rádiu posílám další letní hit. Bruno Mars.

0: který hledáme.
1: Marek Ztracený. Záznam hitu originál. Živě sedenu. To je jenom taková připomínka toho, co nás čeká, protože 8 dní zbývá do největšího dosavadního koncertu v Česku. Marek Ztracený na Letinský pláni a opět živě. Jdete? My jo. No a o tom to léto je, že jo? O zážitcích, aby jsme měli po létě září o čem v práci vyprávět, nebo ve škole, že jo? Naštěstí teda teď ministr školství řekl, že zrušení devátých tříd není na pořadu dne, takže Babiš s Okamurou v tomhle případě momentálně ostrouhají. Názor si na to udělejte sami, jo? To nemusíme řešit tady ve vysílání. Každopádně jedno je jasný, že kdyby se zase končila základka v 8. třídě, tak by děcka vlastně jako nepřišly o jeden rok na základní škole, jo? To je mimo. Ale přišly by o jedny celý letní prázdniny. Teď by jim vlastně vláda vzala 2 měsíce volna, 2 měsíce vzpomínek, 2 měsíce zážitků. To by byla škoda, alespoň teda podle mě. Tak jo, tak se mi pochlubte, pokud nejste v práci, kde teď ve svým volnu o prázdninách posloucháte Hit Radio. Pošlete mi fotku na 777 937 777, abych vám mohl závidět a užívejte i nadále léto. Vždyť co jinýho, než tohle krásný počasí a sluníčko by nám mělo zlepšit nás.

Rihanna Stacia na Hit Radio Sick and Tired ve 13 hodin 23 minut. Jestli už jste taky úplně unavený z toho věčného utrácení peněz, tak my vám pomůžeme, protože už zítra je pátek a to znamená, že zítra si můžete vyhrát až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Stačí se dovolat do studia a odpovědět správně na všechny otázky, které vám položím. Hele, je horko, jo? Je horko, tak já to udělám co nejjednodušší. Já vám dám nápovědu. Odpovědi jsou 1 až 10. Fakt, to je celý. 1 až 10, jenom číslice. Ne teda v pořadí od 1 do 10, to je jasný, ale jinak jsou to jenom číslice. To znamená, že dostanete třeba otázku, nevím, kolik máme prstů na jedné ruce? 5. Správně. Pokud teda neděláte na cirkulárce. Kolik dní je v týdnu? 7. Výborně, tak už máte 2000 a takhle pojedeme dál. Za každou správnou odpověď máte ode mě 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Celkem je to až 10 000, to znamená, takhle vypadá dokonalá desítka Hit Rádia. Takže zítra mezi 12 a 15 tady na Hit Rádiu. No a kdyby náhodou to nevyšlo, no tak hrajeme každý pátek až do konce prázdnin. Dohromady tady mám pro vás 60 000 korun. A kdyby ani tak to nevyšlo, tak pozor, s tank kartou Easy můžete šetřit a ušetřit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích Orlen po celý léto, protože momentálně Orlen má epický slevy, jsou tam 2 koruny na litr, nebo korunu na litr, záleží, co budete tankovat. Navíc ve Stop Café vás osvěží i limitované letní drinky a na cestu si dopřejete čerstvě rozpečené sendviče. To všechno najdete na čerpacích stanicích značky Orlen. A zítra dokonalá desítka s Orlenem a Hitrádiem o 10 000 korun na pohonné hmoty. Yeah.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

poslední červencový den posloucháte Hit Radio, tohle byl Ray Dalton a dneska má být až 37 stupňů Celsia. Další tropický den, tak nás čeká zítra i o víkendu. No a my tady na Hit Radio tak pro vás chystáme doslova a do písmene tropický víkend, protože když už je to léto a je takhle krásně, ano, je krásně. Já vím, že jako to horko je možná až moc, ale pořád krásně. Tak pro vás chystáme letní party. Letní víkend, summer party, víkend Summer Hit Radio. A tady Summer Weekend Hit Radio od zítřka od 3 odpoledne až do neděle do večera. To znamená, že to máte 3 dny plný letních hitů. A buďme rádi tady za to teplo, protože já mám teď připravený hit z roku 2012, který opravdu tenkrát hrál úplně všude a to 20krát za den, protože to byl jeden z největších letních hitů. A 30. července roku 2012, tak bylo 23 stupňů, jo? Průměrná teplota 18,3, v noci 13 a maximální přes den byla naměřená jen lehce přes 24. Nebo proti dnešku fakt jako kosa. To je fakt zima. Já vím, že možná by se to radši, jo, ale ne. Fakt byla navíc zima. A navíc ještě byla bouřka v noci na 30. Takže tady je jenom ukázka toho globálního oteplování, který prej není. Nicméně, tohle je tedy malá pozvánka na zítřek. Letní hit z roku 2012. Endless Summer.

0: Činasky a Vrchlaví ve 2:45. Posloucháte Hit Radio a pokud jste teď v práci, tak vlastně jako asi buďte rádi, jestli teda neděláte v kuchyni, v restauraci, protože venku tam se nedá dýchat. Venku je opravdu neskutečný vedro. Ono vlastně jako venku, když člověk je, tak nic nedělá a rovnou hubne, jo. Taky máte pocit, že jste vyplavili tak 3 kila. To vlastně jako není špatný, jo, ale věčně ty tropy nebudou. Tak pokud chcete ničit vaše tělo v rambodílně, tak mám pro vás tip. Tenhle víkend poslouchejte Hit Radio, protože tenhle víkend můžete od nás vyhrát 2měsíční členství ve Form Factory, což je taková super parta lidí. Dostanete možnost zažít funkční trénink pod vedením zkušených trenérů. Je to parta, co ti bude držet palce a výsledky vlastně jako pak uvidíte sami 100% za ty 2 měsíce. Crossfitový box, jo, trénuje tam parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Dostanete od nás neomezený vstup na skupinové lekce s profesionálníma trenérama po ruce a navíc i přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Hrajeme o to už teď o víkendu a je to vlastně o hitu, který se vyplatí. Vaší oblíbené písni, možná i tý motivační, která vás donutí do toho fitka nakonec vyrazit. Stačí, když ji nominujete přes formulář, přes náš web a pokud ji uslyšíte o víkendu ve vysílání, tak stačí pak zavolat akorát k nám do studia. No a je to vaše. To je celý. Jak říkám, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. V klidu si je tam projděte a o víkendu vám držím palce.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.

najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsme vás vzali aspoň na chviličku do zoo. Shakira na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut a před námi taky nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V centru metropole relativní klid, spíše nárazová zdržení. Naopak kvůli nehodě na úrovni Jinočan popojíždíte už od D5, a to od Loděnice. Další kratší zdržení vás čeká na Černáku. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: It's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Naňková. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
13: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%, takže to byl úspěšná polovina roku. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
1: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ze smuteční řečí vystoupí také ministr kultury. Pohřeb se uskuteční se státními poctami, a to v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. V horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Teď se ještě podíváme k nám. Okrasné jezírko v parku na Skalce na Smíchově se dočkalo zasloužené obnovy. Kvůli špatnému technickému stavu odstartovala na začátku prázdnin rozsáhlá oprava. Ta by měla končit na přelomu září a října. Radnice Prahy 5 připomněla, že vodní plocha ani pak nebude sloužit ke koupání lidí a ani zvířat. Více na jejím webu.
14: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Většinou jasné, polojasné odpoledne, přibývání mraků postupně na večer. Maximální teploty dnes vysoké tropické kolem 37 stupňů a slabý vítr k tomu.
15: Hit Radio.
16: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, je na čase si tady udělat na Hit Rádiu zase takovou malou společnou talk show, a protože je čtvrtek, tak si dáme opět nepopulární názor. Mám tady jeden pro vás, tak budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a jaký vaše zkušenosti jsou. Zatím si můžete zapamatovat telefonní číslo nebo se aspoň připravit 777 937 777. Dáme Coldplay,

Coldplay a obloha plná hvězd, ta nás asi čeká i dneska v noci. To je tropická noc. Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a já tady mám celkem zajímavé téma v rámci nepopulárního čtvrtečního názoru. A ten se týká babských rad, jo? To je prostě věc, která má naprosto fantastický marketing, ale říká se v rámci nepopulárního názoru, jo, že babské rady jsou většinou jenom jako taková ta internetová kachna z doby, kdy ještě nebyl internet. Že to prostě je blbost, že to nedává smysl. Na každou nemoc existuje cibule. Na každou bolest zase slivovice, že jo, na každý nachlazení ponožky a když nezabere ani jedno, tak zřejmě jste prostě jenom málo leželi pod pořinou a někde vás ofouklo. Ano, já chápu, že některé rady tak jsou rozumný, odpočívat, pít, dát si vývar, jasně, ale pak jsou tady právě typu věci cibule do ponožek, zubní pasta úplně jako na všechno, co pálí, nebo to přesvědčení, že otevřený okno zabíjí, rychleji ty bacily a tak dále, jo. Tak já říkám, tradice sama o sobě není důkaz, protože kdysi dávno, tak se třeba i kouření doporučovalo na nervy, že jo, jo? A teď mám na vás otázku. Myslíte si, že babská rada je opravdu blbost? A popřípadě, kterou babskou radu vám doma vnucovali, přestože už tenkrát jste věděli, nebo aspoň tušili, že jste jenom součástí rodinného experimentu? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska řešíme babské rady, to znamená rady, které se v rodinách dědí po generace, jenom nikdo se prostě neodvážil tenkrát babičce odporovat. Co si o tom myslíte? Nepopulární názor na Hit Radio začíná právě teď, tak dejte vědět.

slovu složil, slova napsal. To je taky krásná romantika, krásný romantický film. Babská rada říká, jestli chcete postoupit na druhou metu, tak ji pozvěte domů na film. Ale tohle je možná babská rada, která úplně jako funguje, občas teda zabírá. Nicméně dneska v rámci nepopulárního názoru řešíme to, že babský rady jsou přeceňovaný. Jo, konečně to taky někdo jako řekne nahlas, že velmi často jsou to prostě jenom rady, které se dědí z generace na generaci, ale vlastně absolutně nedávají smysl. Ptal jsem se, co vy na to? 777-937-777. Lucka píše, no konečně to taky někdo říká. Moje babička mi přírýmě dávala cibuli vedle postele, rýma sice zůstala, ale 3 dny jsem nemohla vstoupit do vlastního pokoje. Martin Skladná, hele, na všechno jsme doma měli slovovici. Na bolest zubů, na chlazení, žaludek, špatnou náladu. Myslím si, že děda nebyl léčitel, jen měl systém. Peťa, když jsem se spálila od slunce, babička mě natřela jogurtem. Připadala jsem si jako gyros, který se příliš dlouho opaloval. Tady já ale jako musím zase říct, že já asi bych zrovna tady tomu jogurtu věřil. Jo, to jsem taky zažil, byl jsem taky úplně spálený, úplně brutálně. Mamka mi to taky mazala nějakým jogurtem a podle mě to zabralo. Takže tady já bych si jako řekl, že možná na tom něco bude. Honza, na bolest v krku mi máma zavázala kolem krku mastnou ponožku. Nemoc jsem přežil, ale moje důstojnost zemřela okamžitě. Co? Mastnou ponožku? Fuj. To. O tom jsem jako nikdy neslyšel. Cibulovej zábal, jo, psí sádlo. Namazat na hrudník, taky, ty, ale mastnou ponožku. No nic, pokračujeme dál. Tomáš, další. Babička tvrdila, že když budu chodit bosí, nastydnu od nohou. Dodnes nevím, jak se rýma dostává, schodila až do nosu, ale evidentně má výtah. Tak jo, tak teď by mě zajímal ten váš názor. Myslíte si, že tedy babský rady jsou přeceňovaný, anebo bychom na ně měli dát i v roce 2026? 777 937 777 i WhatsApp Hit Rádia.

0: Na čtvrteční odpoledne na Hit Radio Huntrix. Je 14 hodin 22 minut a my řešíme babský rady. Nepopulární názor je, že babský rady vlastně jako nestojí za nic, že by se neměli úplně poslouchat, protože to je přeceňovaná věc. Píše Alan z Litoměřic a píše mi, babské rady mají svoji váhu. Mám to prověřené a o tom sádle je to 100% pravda. Já používám i sádlo s trávou na odhlenění a doporučuju to. Tak je fakt, že u téhle kombinace je dobrý to, že pokud tě to neodhlení, tak aspoň máš dobrou náladu. Tě to celkem jedno. To je taky super. Já mám můj vlastní příběh s babskou radou. Jsem jednou moderoval velký gala večer a měl jsem strašnou rýmu, ale jako brutální. Měl jsem tak ucpaný nos, že jsem nemohl dýchat, natož mluvit, a někdo mi tam poradil, abych si udělal silný koncentrát soli s vodou a brčkem to vtáhnul do toho nosu. Já byl fakt zoufalej, takže jsem udělal roztok, vzal jsem brčko, šňupnul jsem to, no a pak už jsem okrát nějakých 10-15 minut seděl s hadrem za krkem a hlavou nahoru, protože mi nešla zastavit krev z nosu, takže tohle je můj případ a moje vlastní zkušenost s babskýma radama. Každopádně dneska tak se hodně straší taky s klíšťatama. A to je tady další zpráva, kterou mi tady píše Michal, že ho hodně dlouhou dobu provází problematika s vytahováním klíšťáků. Že vždycky měli zažitý zakapat olejem, vytočit, a tak nám to odmala dělali. Jo. A dneska se všude říká, že je to špatně, a takže sám kolikrát musí poprosit ženu o vytáhnutí klíšťata, když nemůže sám, a ta to takhle dělá taky, se slovy, že to vždycky fungovalo. Opatrně naznačuju, jestli není lepší teda přejít na jiný modernější systém, ale z rodiny to tak prostě mám sám, no. Takže sám nevím, jestli dodržovat babské rady nebo ne. Tady u těch klíšťat, tak tady se zastávám já osobně ty teorie, že je určitě lepší zkusit tu novou moderní metodu a nekroutit, ale vyvyklat a ničím asi jako nezakapávat. Ale kdo ví, kde je pravda, no. Každopádně shodneme se na tom, že babské příběhy a babské rady zbožňujeme všichni. Když už sami nevíme, kudy kam, tak to prostě vyzkoušíme. Často je zkoušíme vlastně hned jako tu první možnost, ale je pravda, že když prostě jako začne problém, jo, a najednou přijde rada, hele, použij spíš jako slivovici, tea tree oil a tak dále, jo, polívku, čaj, klid. A k tomu je ten argument, vždycky se to tak dělalo, tak možná je na čase zjistit si i druhý názor. Jo, takhle. Shrňme to. Babiččina láska léčí, babiččina cibule už je případ od případu, vývar ano, odpočinek ano, ale jakmile léčba vyžaduje ponožku, půl litru slivovice a cibuli, tak by bylo asi dobrý vidět ještě druhý lékařský posudek. Na Hit Radio už za chvíli Dua Lipa, taky Atmo Music a další nepopulární názor přesně za týden.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Každý už tam bude.
4: Přestaň. Štím mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

35 minut, posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne s Jirkou Plnářem. A pánové, máte rodinu? Jakože jste tátové od rodiny? Jestli jo, tak já mám pro vás úkol. Je to teda hodně náročná challenge, hodně těžká, velmi, velmi až extrémně náročná, jo? Ale může vám zachránit celou rodinnou dovolenou. Zkuste na rodinný dovolený, alespoň na chvilku,

zachránit svůj humor, jo? Ono totiž jako velmi často je jednou z nejničivějších zbraní v celém vesmíru právě vtipnej táta na dovolený. Jo? Teď je jasný důkaz, který se stal tady v Česku, konkrétně na letišti v Praze. Tady jeden táta od rodiny tak nahlas prostě akorát řekl: jsem terorista. To bylo celý. Takhle to udělal, takhle to řekl, no a letěl. Respektive teda neletěl, jo? Vůbec. Pak už vám nepomůže ani já to tak nemyslel, nebo mám blbej den, anebo hele, jenom jsem chtěl vidět, co se stalo a tak dále. Prostě nic, žádná diskuze, žádný vrácení peněz za letenky, jenom čistá, drahá ostuda. Chtěl bych být mouchou v taxíku na cestě domů a slyšet, co všechno mu jeho paní řekla. Takže opravdu, hele, tohle je tak blbý, takhle, za mě jako super, jo, já mám blbý humor rád, ale je pravda, že nás opravdu velmi někdy dostane do úzkých a v tomhle případě, tak je to stálo celou dovolenou. A je to tak velký extrém, že se o tom mluví v rádiu, že se o tom píše všude na sociálních sítích. Tak zkuste, jak říkám, alespoň chviličku uskromnit svůj humor. Já do toho půjdu s váma. Teď vím, že se mi to asi nepodaří, ale zkusíme to. Na Hit Radio si dáme další hity. Za chviličku Miles Smith a teď taky vzpomínka na 80. léta.

Will Smith na Hit Radio chviličku před 3:15. To je chvíle, kdy se s vámi Jirka Plnář loučí. Díky za to, že i dneska odpoledne jste poslouchali Hit Radio. Věřím, že dál zůstanete společně s námi, protože od 15 hodin už se na vás těší taky naše oblíbená odpolední show. Do té doby z hitu ještě například Ale Farben nebo naši oblíbení Blink 182. A já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin srdcovky a mezi 12 a 15 vám budu rozdávat 10 000 korun na pohonné hmoty. Tak se smějte, přežijte to vedro a zítra ahoj.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Pánom jsou málo ty majky, ale to... Jo, slyším.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne na pražské silnice. Zatímco v centru metropole projíždíte spíše s nárazovým zdržením, i když na některých místech počítejte s 5 minutami, to je většinou okolí magistrály, ve které probíhají opravy, tak na příjezdu od Rudné D5 počítejte s 5 minutami a na samotném pražském okruhu před nájezdem na Jinočany pak počítejte s nehodou. Tato oblast hlásí po pojíždění kolem 15:15. Více odhlásíte také od Nějakou Kubelské, také kvůli dopravní nehodě směrem k D8. No a pak Štěrboholská na úrovni Štěrbohol oba směry po pojíždění kolem 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha otevřela klimatizované prostory Škodova paláce s vodní fontánou. Osvěžit se tady mohou jak obyvatelé metropole, tak i návštěvníci. Otevřeny budou dnes a zítra, kdy mají být horka největší od 8 ráno do 18 hodiny. Praha v minulých dnech spustila také web a mapu Oáz chladu. Inspekce hlásí letos už několikátý případ drůbežího masa s nebezpečnou bakterií, která způsobuje salmonelózu. Aktuálně varuje před krutým masem od židlochovického výrobce Zelenka, které odebrala pro testování v jednom z pražských Albertů. Na pultech už maso není. Praha 6 podporuje sociálně slabší rodiny. Aktuálně organizuje sbírku školních aktovek a pomůcek. Dalším cílem projektu je také šetrnost k životnímu prostředí. Pokračuje mluvčí šestky Marek Zeman.
5: Školní potřeby je možné přinést na radnici Prahy 6 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 17 hodin. Ve stejných dnech a časech je možné si darované aktovky a školní pomůcky pro děti na radnici bezplatně vyzvednout.
1: Podobnou sbírku pořádá také Praha 5.
0: City Extra.
1: Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží uvádí kultovní komedii Federer Nadal. Divadelní sály vyprodává už 15 let. Představuje velmi originálně dva nezničitelné hrdiny, tak jak je nejspíš neznáme. V rolích slavných tenistů vidíme Marka Taclíka a Jakuba Prachaře. Začíná se v 7 večer a v prodeji zbývá ještě pár posledních vstupenek.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Před námi je piknikové odpoledne a k tomu jasná, skoro jasná obloha postupně, ale čekáme přibývání mraku. Teploty vyšplhají na 36 až 38 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
7: A dneška taky výjimečně s Leou Děndější. Krásné dobré odpoledne, Praho, ta je úplně rozhavená do běla. Co si budem? Tak pojďte s námi do parku pod stromy, protože dneska pořádáme na parukářce City Picnic s Pokáčem, Lollipops, Jasmin, La Tropical, Komikaze a spoustu dalších zcela zdarma, takže se těšíme na každýho z vás, no a samozřejmě s klukama, kteří s vámi budou i od mikrofonu za několik málo okamžiků, protože si dáme taky skvělé hity. Tak hezké odpoledne a za chvilku se tam podíváme živě.
0: Hit Radio City.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si Hit Radio City, krásné dobré odpoledne, jak jsem slíbila, tak taky udělám. Vyrážíme právě teď živě na Parukářku, kde probíhá City Picnic a těší se od mikrofonu Dominik Vršanský.
1: Přebojujeme ze studia do centra dění. Hit Radio City vysílá živě z ulic Prahy. City Picnic, festival, který se vejde na deku.
2: Ahoj kamarádi, zdraví vás Dominik přímo z Parukářky. Máme 15 hodin 11 minut a pokud je na prvního interpreta, což jsou Lollipops, chcete do první řady, hele, nedostane se na vás, oni mají normálně faninek a fanoušku, no ale pojďme trošku ten rámec rozšířit. Je to tady nádherný, myslím si, že nejkrásnější výhled v Praze nabízí park Parukářka. Co mě zarazilo, kamarádi, že park Parukářka se jmenuje opravdu podle paruk, respektive podle jednoho pána, který se zde v téhle oblasti na Žižkově zabýval výrobou paruk a taky příčesků. Není náhoda, že hlavní hvězdou, headlinerem je dneska Pokáč. Každopádně máme tady dvě stage, které se budou střídat. U té první, jak jsem řekl, je plno, no a potom už si to pinkáme. La Tropical, také vyhodnocení soutěže Coral Trevor. Můžete jet do Turecka, pokud zde budete a pokud samozřejmě posloucháte Hit Radio City. Krátce, konkrétně 10 minut před šestou Pokáč, ale nebude to tím končit, taky nás čeká Jasmin, no a aby to nebylo jenom o kapelách, taky Komikaze. Já, Ondřej Kubina a Jára Blažek vám tady improvizované představení zahrajeme rovnou na vrcholku Parukářky. Ono, co si budem nalhávat, nejcennější komodita zde je stín, ale naštěstí ho máme hodně a ještě jak jsme na kopci, příjemně profukuje, kamarádi. Nemusíte se vůbec bát, postaráme se vám o pitnej režim, postaráme se o pitnej režim s troškou alkoholu podle toho, jak budete chtít. My jsme tady v našem studiu, které sídlí hned u vchodu do našeho areálu a věřte, že já tady budu celou dobu, věřte, že si vás odchytnu a budu chtít s vámi pokecat. Tak přátelé, přijďte. Hele, moje pozice je zprostředkovat tu atmosféru, která už hodinu před tím interpretem prvním Lollipops je fantastická, protože první návštěvníci proudí a já se vám zase brzy ozvu. Mějte se krásně a hlavně doražte. Park Parukářka dneska patří Hit Radio City. City Picnic vás zdraví, to je zatím ode mě vše.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

Benson Boone, Beautiful Things, s vámi Lea, hezké dobré odpoledne. Hit Radio City je prostě všude s vámi. Dneska jsou takový vedra tady v Praze, strašný hit. Přijde vám? Nebo ne? Člověk se po celé Praze lepí k asfaltu, co si budem, a my pro vás ale máme tady jeden takovej fakt strašně důležitý skvělej hack, protože Praha spustila interaktivní mapu Oáz chladu, protože se na nás valí vlna veder, kdy mají být až 40. Já bych řekla, že to možná naměříme dneska na té parukářce. Dokonce mapa schromažďuje pítka, mlžítka, fontány, i stinné parky na jednom místě, což je naprosto skvělý. A upřímně, v tomhle počasí je to ta nejdůležitější adresa, kterou prostě všichni v telefonu potřebujeme mít. Pokud nechcete samozřejmě skončit, ano, jako sušená švestka, nebo jako sušená jabka a tak podobně. Takže prosím vás, je to jako Pokémon Go, určitě znáte tu hru, jak se chytají Pokémoni, ale místo příšerek sbíráte loky vlažné vody z pítka na rohu a přežijete, což je strašně důležitý. Takže si pište oázychladu.mojepraha.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Antiknikt, festival, který se vejde na deku.
1: Ahoj kamarádi, zdraví vás Dominik. Krátce po půl čtvrté, tady mám čtyři nádherné mladé dámy. Jmenujou se Lollipops, určitě rodičové ví a děti, kteří právě teď míří na parukářku v autě, taky jedou na ně, protože za půl hoďky odstartují svůj koncert. Ahoj holky.
2: Ahoj.
1: Jsou tady opravdu čtyři, zní to jak 20 slečen, ale představte se nám postupně, jak se jmenujete?
3: Já jsem Gigi.
4: Já jsem Jasmínka.
5: Já jsem Anička.
6: A já jsem Emča.
1: Vy už máte holky za sebou zvukovou zkoušku a první řady plný. Jezdí některý faninky a vaši fanoušci na koncerty vícekrát, už je znáte?
4: Ano, jo, jasně, už se úplně pamatujeme.
5: Jo, ano.
4: Některý.
1: A třeba povídáte si s něma potom po koncertě, napíšete
5: jo,
1: se?
5: Jo.
1: A mají už, protože vydáváte pořád nějaký nový písničky, tak mají už nějaký hity, který zkrátka zaspívají na koncertě a vy si řeknete, my nemusíme zpívat, oni zpívají sami.
4: Drama Queen.
5: No jo, často.
4: Jo. Drama Queen. Drama Queen. Jako,
6: máme i víc.
2: Jo. Protože to je jako, jak byly ty velký holky, tak to už před chvilkou vyšlo a prostě to bylo úplně...
4: Trend.
5: Jo, přesně.
1: A dneska se můžeme těšit na vaše osvědčený hity samozřejmě, ale taky nějaký nový písničky?
5: Ano.
1: A vy jste řekli, že máte jednu novou. Já jsem měl takové malé přání, abychom se ho v éteru Hit Rádia zaspívali. Jak se jmenuje ta písnička?
5: Všechny barvy máme.
1: To je ona. No tak myslíte, že zvládnu se přidat aspoň na refren?
5: Jo, jasně.
4: To dáš.
1: Tak já vás poprosím, abyste začali a já se přidám.
5: Jo.
2: Tak jo.
1: Pojďte
2: tak
1: na to.
2: Tři, dva, jedna.
5: Wow.

0: Tak mě asi nevezmete do kapely, to bylo strašný, co jsem předvedl na konci. Holky, učíte se texty, kdo je z vás nejlepší v tom učení se nových věcí, nových písniček?
1: Tak podle mě hodně si toho pamatuje Emča, ona umí hodně mluvit jakože dobře, že hodně dobře vyslovuje. A podle mě v něčem, jako každá v něčem je dobrá.
0: No a řekněte mi, kdo je to?
2: Jedna je dobrá v tanci, druhá zase v mluvení, další zase ve zpěvu a každá prostě je lepší jako v něčem jiném.
0: Jste jako Avengers, každá umí něco, každá má svoji superschopnost. Tak mi ještě řekněte, kdo je největší, práskněte to na sebe, popleta. Kdo zapomene polovinu věcí na koncert a kdo je největší profík, ale připravená 2 hodiny předem?
3: Já bych řekla, že to není nikdo z nás.
4: Já bych řekla, že to možná je, no nevím, přemýšlím.
2: Já taky přemýšlím.
1: Asi jak kdy třeba, no, když jdem spát strašně pozdě, tak já třeba furt zapomínám, nebo...
2: To
1: asi
2: taky.
1: Záleží
2: na situaci.
4: Ale vždycky někdy si to něco popleteme,
0: A ještě poslední otázka, přátelé. Dneska na parukářce tady budete zpívat, budete hrát, ale potom vás čeká ještě spousta koncertů, protože léto je v polovině. Jak to zvládáte během léta?
2: Dobře. Nás to mega baví s fanouškama.
4: Jo, to je super.
1: Jo.
0: No, tak
1: prostě
0: to je paráda.
1: To je nejlepší.
0: Hele, když vás to baví, a já myslím, že to jde vidět, tak to baví i nás a za chvilku si to společně na parukářce užijeme. Kdo nás slyší cestou z práce nebo na chatu, hned to otočte a zamyslete k nám na parukářku. Za chvilku, už za 20 minutek startují Lollipop. Holky, držím palce.
5: Děkujeme
6: a přijďte.
5: Jo,
6: a užijte si to.
0: Užijte, jo, a hlavně
2: dorazte. Je to velká party.
0: Přesně tak, to tady dneska bude až do večera. Teď už následuje ne na stage, ale v playlistu Pokáč, aby jsme vás navnadili. Zatím to je od nás vše. Ahoj!
7: Ahoj! Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
9: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
10: Rád bych si koupil cukrovou.

Rosalyn Snap. Hit Radio City s vámi za 3:45. Doufám, že už se chystáte všichni dneska na parukářku. Já jakmile tady skončím ve studiu, taky tam frčím, protože dneska je Mezinárodní den přátelství a já tam mám spousty svých rádiových kolegů, takže tam budeme celá parta, bude tam spousta přátel, kamarádů. A hlavně chci poděkovat vám, že vás máme, protože vy jste taky naši přátelé a kamarádi. Vy děláte to rádio rádiem, takže díky za to, že vás máme. A jestli chcete třeba někomu už dlouho napsat takový to díky, že tě mám, tohle je ideální moment, tenhle den. Ne, že byste to nemohli napsat kdykoliv jindy, jo, ale jestli se vám prostě po někom stýská kámoš, kámoška, které jste dlouho neviděli, tak se zkuste třeba sejít. Fakt, stojí to za to. Přátelství je prostě takový to nejlepší, co se nám kdy mohlo stát. I když nás občas kámoši vytáčí víc než sourozenci nebo naše drahé polovičky, že jo, co si budem. Každopádně den, kdy si připomeneme, že opravdoví kamarádi nejsou ti, co nám lajknou fotku na Facebooku, sociálních sítích, instáči, ale jsou to ti, co s vámi řeší, jestli má cenu ještě měnit práci anebo rovnou třeba investovat do wellness pobytu. Tak si dnešní den užijte a všichni po práci rovnou na parukářku.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. Od Rudné popojíždíte v koloně, pokračujete na Pražském okruhu. Tady se zdržíte zejména na úrovni Jinočan a Ořechu, a to kvůli dopravní nehodě směrem k D1. Popojíždí také od Černáku k Belská kvůli pracím na silnici a Štěrboholská. Oba směry zdržení kolem 10 minut. Baranďák přidáme a do Břízka kvůli opravám v Radlické 10 minut v aktuální koloně. A plní se také Letenský tunel, jeho okolí a Bubenecký tunel směrem na Troju. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Na Vltavě kotví nová servisní loď, zajišťuje tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Servis nabízí také pro malé rekreační plavidla. Doplňuje zavedení ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.
7: Loď je hybridní, při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Tak my jsme tady měli Satáru servisní loď, která sloužila od konce 90. let, takže lodě, které měly naftový motor, tak mohly používat toto. Praxe je taková, že vůdci malých plavidel vezmou kanistr a vezmou si ten benzín někde na nejbližší pumpě, což samozřejmě není úplně optimální.
0: Nová loď, která je prvním tankerem pro pohonné hmoty pod českou vlajkou, byla postavena v Holandsku a vyšla na 110 milionů korun. Kompletní rekonstrukce hlavního vlakového nádraží v Kutné Hoře začne později. Prioritu totiž dostaly jiné projekty. Uvedla to Správa železnic. Reálný začátek přestavby je až za 6 let. Na projektu se podílí i město, které u nádraží vybuduje chodník a parkoviště. Práce ale zastavit nechce. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny.
6: City Extra.
0: Praha stále hledá vánoční strom pro letošní trhy na Staromáku. Nejvíc podnětů zatím dorazilo z Libereckého kraje. Našli se také zájemci na Moravě nebo ve středních Čechách. Tipy na urostlé jehličnany je možné posílat ještě do 15. září. Vánoční trhy v centru metropole začnou 28. listopadu.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
0: Jasné, skoro jasné, odpoledne přibývání mraků a další oblačnosti čekáme později na večer nebo v noci. Aktuálně teploty v Praze kolem 37.
6: Hit Radio City.
9: Hezké odpoledne, za chviličku se opět živě podíváme na parukářku, kde probíhá City Picnic, teď už skvělá muzika.
6: Hit Radio. Hit Radio City.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posloucháte Hit Radio City a my se opět společně podíváme na Parukářku, kde probíhá Hit Radiový City piknik a čeká na vás už Dominik, jdeme tam.
1: Přepojujeme ze studia do centra dění. Hit Radio City vysílá živě z ulic Prahy. City piknik, festival, který se vyjde na deku.
2: Kamarádi, zdraví vás Dominik, už to odstartovalo a nic to nezastaví. Je tady druhej, nechci říct, ročník, doufám, že jeden z prvních ročníků, ale druhá zastávka City pikniku na Parukářce na tom nejkrásnějším výhledě v Praze. Určitě doražte, pokud jste na druhé straně Prahy, nejedete z práce domů. Dneska ve čtvrtek jedete za námi na Parukářku, vstup je zcela zdarma a já už tady odchytávám během koncertu Lollipops fanoušky. Je tady malý Jožo.
3: Čeťo.
2: Ty jsi přijel až ze Slovenska?
3: Já umět hovorit jenom česky, tak jako na polovině, že Slovensko trochu česko, ono to tak.
2: Aha, no tak na zákulisí se zeptám maminky Věrky, Věrka je tady taky.
4: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den, vy jste přijela se synem a vy jste Slovenka nebo manžel?
4: Manžel je Slovák a syn se trošku hledá.
2: A Jožo, ty máš rád Lollipop Spray?
3: Já sledovat Lollipop každý den, ono, to být skvělé.
2: Tak přátelé,
4: je to tady moc pěkný.
2: Tuhle hru stopnu, protože jste asi poznali, to jsou nastrčení diváci. Ti praví fanoušci jsou právě teď pod pódiem, Lollipop hrají. Je tady můj syn Alex, mojí přítelkyni Pavlínu. Tak ještě jednou ahoj.
4: Ahoj.
3: Dobrý den, já už to nebudu rád. Dominiku, ty prestaň klamat. Do rádia,
2: ne do telky. Atmosféra je tady fantastická, jak můžete slyšet, zrovna jsme na vstup z parku Parukářka vychytali tu nejhlučnější, nejhlasitější písničku od Lollipops. Ale pokud byste nešli přímo za hudbou, máme tady i pro gastro fajnšmekry nachystáno spoustu stánků, balkánská kuchyně, rozdělený grill. Samozřejmě osvěžit se můžete jak vodou, tak tady máme i něco trošku ostřejšího, prosecco, bublinky, čeká to tu na vás a za chvilku se budu hlásit s dalšími interprety, ať už s Pokáčem, anebo například s kamarády Jardou a Ondrou, kteří se mnou budou hrát komikazy pro vás. Máme tady dvě stage, které se střídají, takže neustále se něco děje a vy doražte. Takhle, můj úkol tady je vás lákat, ať dorazíte, ale prostě to je jedna akce dneska, kde když nebudete, budete toho litovat. Tak kamarádi, doražte, právě to začalo. Park Parukářka a City Picnic číslo 2. Zdravíme vás, ahoj!
4: Ahoj!
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Zatřeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní.
1: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: ztracený naše cesty. Tohle bylo z Edenu. Co nás čeká už za týden 7.8., to se nechme překvapit, protože většina z nás tam rozhodně bude. Posloucháte Hit Radio City, s vámi Lea Děnděši, doufám, že se máte krásně a chystáte se na parukářku, protože tam pro vás máme celodenní program, uvidíme se tam taky. Každopádně taky máme pro vás i tip na letní kina v Praze v srpnu, a to na Bohemce, protože na stadionu ve Vršovicích v srpnu nabídneme 4 projekce, což je naprosto skvělý, a přijdete si užít letní kino na takovým netradičním místě a dokonce místa k sezení jsou krytá, takže i když spadne nějaká kapka deště, vůbec to nevadí. Těšit se můžete na filmy Někdo to rád v Plzni, Blny, 6 gramů, taky Neporazitelní, takže užijte si na hrací ploše stadionu Bohemians, kde v srpnu vyroste opět velké promítací plátno, bude prostě boží. K tomu drahá polovička nebo kámoš, kámoška, milenec, milenka, kdo ví, prostě s kýmkoliv, dobrý parťák, popcorn, párek v rohlíku, hot dog, hambáč, cokoliv, a užijete si úplně typicky takový to letní, relaxační počásko, dobrý film, dobrá společnost. Co víc si přát?
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
4: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
3: To musí být ty ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
4: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Přátelé, 5 hodin. La Tropical, co se tady na parukářce bude dít, co chystáte?
1: Zažijete toho opravdu hodně. Budete vidět dvě ukázky latinskoamerických tanců, které učíme právě v taneční škole La Tropical. No a hlavně budete mít možnost se naučit s náma tyhle dva taneční styly.
2: No, bude salsa, bachata, budeme latinský rytmu.
0: Poznáte už podle prvních kroků, kdo bude válet, jako kdo je fakt dobrý tanečník?
2: To je jasný, že to vím hned, kdo to má talent.
0: A jací jsou Češi tanečníci? Zeptám se, Mila, jací jsme my Češi tanečníci? Zvládáme tyhle latinskoamerické rytmy?
2: No, to je jasný, jako to lidi, jako, který hodí jak za nám. Jako to učí mám možnost jako tančit, jako my.
0: Máte určitě během léta teď spousta programů, protože přes rok, jasně, to jsou kurzy, nějaké učení. A jak vypadá to vaše léto?
1: No je rozhodně nabitý, hlavně přes léto neprestáváme tancovat. To znamená, že máme ponuky letní intenzivní kurzy a hlavně, kdybyste hledali program pro své latolestí, tak máme i dětské příměstské tábory.
0: Taneční příměstské tábory, jak to tam vypadá? Ráno se stane místo rozvičky, se tančí nebo?
1: Přesně, rychle se najíme a jdeme hned na to. Děti mají několik tanečních hodin přes den, no a hlavně v pátek se můžou přijít podívat rodiče a uvidět, jak jim to za ten celý týden šlo na vystoupení.
0: Ale teď máte před sebou celý éter Hit Radio City. Pozvěte je, řekněte, jaký to tady je, protože já se snažím, to je moje úloha tady, tu atmosféru zprostředkovat. Možná vám to půjde taky.
2: No, tak pojď s náma, tak budeš žít náš atmosféra, La Tropical, a latinský atmosféra taky.
1: Přesně tak, je tady plný program, momentálně koukáme na holčičky, které jsou neskutečné hudebně, ale věřím, že tady bude ještě nabitý program, skvělé drinky, strava, já si myslím, že si to nesmí nechat ujít.
0: Alžběta a Emil, moc krát děkuju, v 5 hodin startují taneční škola La Tropical, mějte se krásně.
1: Děkujeme. Mějte se krásně, děkujeme.
0: A vám, přátelé, to řeknu jednoduše, kde to dneska nejvíc Praze žije, už je jasný, je to park Parukářská, tak doražte, pořád jsme teprve na začátku, před námi nejenom La Tropical, ale taky Pokáč, Komikaze a Jasmin. Zase se za chvilku ohlásíme, ahoj!
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Linkin Park, Hit Radio City, Up From The Bottom, s vámi taky Lea, hezké dobré odpolko a já tady pro vás něco mám, protože už zítra tady na Hit Radio City startuje Summer Party, co třeba tohle? Fun Factory, a nebo...
1: Belisa, así yo se me mata.
0: A nebo třeba tohle? A ještě mnohem více tady pro vás zítra od 15 hodin až do konce víkendu máme, oslavíme totiž vrchol léta těmi největšími letními hity za posledních 30 let. Tak jako milujete naše retro víkendy, tak zbožňujete summer party. To znamená, že vás čekají songy, které vám připomenou prázdniny, i první lásky, možná i nějaký ten rozchod, festivaly, dovolené, ať už to bylo v roce 90, 2005 nebo 2020, prostě letní nostalgie i současné pecky, co rozpálí každý reprák. Společně budeme vzpomínat, budeme zpívat, tančit, takže si nás nalaďte, ať už ke vstávání, k obědu, k podvečeru, na vaší grilovačce, my se vám postaráme o playlist, anebo třeba, když pojedete na výlet autem. Jo? Takže od zítra 15 hodin, skvělý pecky, summer party Hit Radio City.
2: Hit Radio. It makes me feel like...

Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Reklamy byly dlouhé?
2: No jo,
1: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne na pražské silnice. Opět připomínám komplikace, které jste nám hlásili v Bubeneckém, ale také Letenském tunelu. Připravte se na popojíždění na magistrále, tady se zdržíte v obou směrech minimálně 10 minut. Narůstá zdržení také na Praze 5, a to v Bradlické ulici směrem do centra kvůli pracím 10 minut aktuální zpoždění. Přidám ještě Štěrboholskou, tady popojíždíte na úrovni Štěrbohol a menší nehoda blokuje provoz na pražském okruhu, respektive už od Loděnice na D5, tady popojíždíte 4 hodiny. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I teď si můžete na webu CKETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Praze platí ode dneška až do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Jsou to lesní porosty a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, lesoparky, parky nebo zahrady. Zakázáno je na takových místech mimo jiné kouření, odhazování nedopalků a používání pyrotechniky. Na koupališti Džbán na Praze 6 není možné koupání. Hygienici tam zjistili výskyt vodního květu sinic. Zhoršená kvalita vody je také na Šeberáku. Sníženou průhlednost pak má rybník Motol nebo Branická pláž na Vltavě. V ostatních sledovaných koupalištích je koupání bez omezení. Dotaci 415 milionů korun dostanou příští rok poskytovatelé služeb proti závislostem. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch chce dát na prevenci více peněz. Podle protidrogových expertů je ale částka nízká a služby dlouhodobě podfinancované. Do našich kin dnes vstupuje komedie Dovolená v českém ráji. Vypráví o manželech Svobodových, kteří se vydávají zachránit svůj vztah na dovolenou. Zatímco tatínek chce do přírody, maminka naopak k moři. Nakonec ale skončí v kempu. Režisér Adam Koloman-Rybanský.
5: Jsem věděl, že chci vyprávět o rodině a dlouhodobém partnerském vztahu, kde vlastně nějak vlivem té každodennosti a prostě nějakým neporozumění, co se tak ve vztazích stává, se někdy může mezi lidmi, co se milují, občas objevit i nějaká nenávist, takže jsem věděl, že o tom chci vyprávět a že dovolená se k tomu hodí, protože tam se ještě přidává taková ta ponorková nemoc.
4: V hlavních rolích komedie Tomáš Jiřábek a Magdalena Borová.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
4: V průběhu dnešního večera pak postupně v noci přechodně zataženo, oblačno, noc bude ale tropická, v Praze 22 až 20 stupňů, vítr jen slabý, proměnlivý, no a zítra nás čeká nejteplejší den z celého týdne. Bude většinou jasno, polojasno, postupně přibývání mraků, teploty 37 až 39 stupňů.
2: Hit Radio City.
7: My pokračujeme dál, za chviličku se zase živě podíváme do parukářky, jak to tam vypadá, Hit Radio City Party Picnic.
2: Hit Radio City.

0: všechno mám.
1: Krásné odpoledne, Hit Radio City, s vámi taky Lea a my se opět živě podíváme na parukářku, kde probíhá náš Hit Radiový City Picnic.
2: Přebojujeme ze studia do centra dění. Hit Radio City vysílá živě z ulic Prahy. City Picnic, festival, který se nejde na deku.
3: Jak můžete v ozdálí slyšet, kromě toho, že tady La Tropical učí osazenstvo tancovat latinskoamerické tance, tak tady mám taky děti jako smetí a za boha si nespomenu na vaše všechna jména. Ahoj děcka, jak se jmenujete?
4: Já se Panda.
3: Nemusíte měnit sluchátka, stačí mluvit na mikrofon. My máme totiž pro posluchače, co jsou tady, tak dvoje sluchátka, oni si to teď dávají. Ty jsi?
5: Já jsem Bruno.
3: Bruno?
6: Já jsem Natálka.
7: Já jsem Eliška.
3: A teď už odpovídejte, jak chcete. Zdraví vás Dominik, to jsem na začátku zapomněl říct, aby se mi ty děcka nestratily, když jsem je sem vytáhl. Jak si to užíváte? Všechno se vám líbí?
8: Jo!
9: Mega!
3: Zapařili jste na koncert Lollipop?
8: Jo!
3: A na koho ještě čekáte?
10: Pokáče.
3: No dobře, ale řekněte mi, polovina léta, jak si užíváte prázdniny? Odpočali jste si?
9: Ano! Já jsem byl v Číně!
3: Cože?
9: Já jsem byl v Číně a ve Vietnamu.
3: Hezky,
7: já taky.
3: Tak to jste stihli dost? A plánujete ještě něco na srpen? Nějaký tábor, něco?
11: Já jdu na soustředění.
12: Hele, já jsem byl v Itálii.
3: No to vy jste testovali, děcka, to jsem si pěkně vytáhl. Každopádně mi řekněte, nemusíte, přátelé, co nás posloucháte, cestovat do Itálie, do Číny, stačí jenom na parukářku, tady z Olšanského náměstí je to jenom kousíček. Na co byste je nalákali? Kdo teď sedí doma nebo v autě cestou z práce a zvažuje, jestli přijít?
9: Hele, když půjdete na parukářku, dostanete $100.
3: To zařídíš. Dobře, tak on vám slíbil $100, co by ostatní? Proč mají dorazit? Mně se líbí tam. Ještě máme tady jeden názor, ano.
13: My se tady na vás těšíme.
3: A děti se na vás těší. No, přátelé, nemůžu vám slíbit $100, ale můžeme vám slíbit ještě pokáče, komikazino a večer to završí. Jasmin, mně se líbí jakákoliv otázka, co dáte skupince dětí, tak končí. Něco jsme z toho samozřejmě chytli.
14: Ahoj!
9: $100 byla sranda. Tak například, že tady na týto, v tomto parku je to docela super.
3: Hezky.
9: Mega super.
15: Je to dobrý, protože jsme s Pandou.
7: Je to paráda.
3: Tak tady, tady máte děti 2 kila ode mě a já se zase brzy ohlásím z parukářky. Určitě, kde to dneska v Praze žije, je právě tady a my čekáme na vás. Ahoj!
16: Ahoj! Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
17: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
18: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Little Sims, Burna Boy, We Pray, Hit Radio City s vámi, Lea, krásné odpoledne, doufám, že už jste všichni na cestě na parukářku a já mám tady na vás i takovou velkou prosbu. Pokud budete ve svých automobilech vozit děti a psy, prosím vás, nenechávejte je v těch autech. A vy chodci, prosím, prosím, prosím, dívejte se kolem sebe, protože opravdu se to stále děje, že lidé pořád zapomínají v autech na parkovištích psy a děti. To je prostě smrtelný v těchto tropických teplotách. V takovém vedru je v autě za půl hodiny i 60, 70 stupňů a děti ani zvířata. Tohle prostě nedá nikdo z nás. Takže poučka, co dělat. Když je v nějakém cizím autě uvidíte, úplně jednoduchá. Pokud s vámi komunikují, volejte okamžitě policii 158. Pokud omlévají, na nic nečekejte a prostě rozbijte okno, vytáhněte ho a zachráníte tím, ať už zvířecí nebo lidský život. Protože prostě nikdy nevíme, kdy se to stane někomu z nás nebo někoho takového uvidíme. Já už dokonce mám dva takové zážitky za sebou, kdy jsem takhle zachraňovala pejska a miminko. A bylo to strašný, takže prosím vás, koukejte kolem sebe a vy, dotyční, opovažte se v autech nechat pejsky a nebo ještě děťátka.
1: Kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam budem.
3: Přestaň. To mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Pachutá od poledí. Muzika z Eteru, Hitrádia City. Každopádně, přátelé, já už jsem tak natěšená, že jdu po vysílání odsud ze studia přímo na Parukářku, kam se teď podíváme i živě za Dominikem.
1: Přepojujeme ze studia do centra dění. Hitrádio City vysílá živě z ulic Prahy. City Picnic, festival, který se vejde na deku.
2: Také přeji, já Dominik, hezké odpoledně, zdravím nejenom Leonu do studia samozřejmě, ale zvu vás všechny, ty jsi tam pořád, Ježíš Maria, mně nedošlo, že technicky do toho můžeš mluvit.
0: Ano, já tě samozřejmě slyším, Dominiku.
2: Já doufám, že dorazíš za náma, ale já se nedivím v těch teplotách. No doufám, protože to hlavní nás dneska ještě čeká. Hele, headliner dnešního City Pikniku, jsme na Parukářce, já mám čerstvý turecký vlasy, půl roku a je před mnou pokáč. Škoda, že

0: toho hodně a plánuješ vydávat i nadále takovým tempem?
1: Hele, další single vyjde zrovna asi za měsíc, si myslím. To mám takový usyslený v šupliku, ten si myslím, že bude dost dobrý. A potom se uvidíme, na příští rok plánujeme muzikál, takže k tomu budu taky dělat spoustu písniček, takže prostě nová muzika bude, těšte se, bude to dobrý.
0: Muzikál, samozřejmě ti asi jasný, chci vědět všechno úplně, co můžeš říct?
1: Tak je to zatím takový super tajný vlastně, takže nevíte nic, nesmí se to nikomu říct.
0: Okay.
1: Ale příští léto by se měl začít hrát nový muzikál s mýma písničkama. Nejspíš se bude jmenovat Máme doma kočku. Teďka začínáme casting a vypadá to úplně skvěle. Jsou tam už jako nějaký obsazený jména, které jsou úplně jako fantastický, ale nemůžu to tady zatím říkat. Písničky budou napůl, ty co znáte, napůl úplně nový, aby to taky bylo trochu fresh, tak to musím ještě napsat, ale bude to super nová zkušenost a těším se na to.
0: S kým na tom děláš nám aspoň prozrat, jestli tam někdo tu linku dějovou píše?
1: Dějovou linku píše Dominik Lanzmann, deníček moderního fotra a tak dál.
0: Tak to bude skvělý. No
1: je to boží.
0: Přibližně, kdy se na něj můžeme těšit?
1: No podle mě premiérujeme v květnu, ale to už hodně předbíhám. Podle mě premiérujeme v květnu v divadle Lucie Bílý, ale nic nevíte.
0: Já těma doplňkovýma otázkama vytáhnu úplně všechno. Takhle bychom ještě mohli pokračovat. Každopádně těšení se je daleko víc, takže děkujeme za novinku muzikálu, ale za chvilku už začínáš na stage City Picniku, no tak si to užijeme.
1: Já děkuji a všichni, co jste v okolí, tak přijďte, fakt to bude super. Za chvilku začínáme.
0: Tubě zdarma, jsme tady, čekáme na vás. Zatím je to všechno, ahoj.
1: Ahoj.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: přátelé, kamarádi, smutná zpráva. Připravme se dneska na další tropickou noc. Prostě nás čeká další tropická noc. Na mnoha místech Prahy teploměr neklesne pod 25, ani ve 3 ráno. Jo? Tak jenom prostě tak. Spěte dneska nahý, prosím vás, nepřikrývejte se ničím. Napuste si vanu studenou vodou, abyste uprostřed noci tam mohli hupsnout, aby vám tak bylo dobře. Tak to třeba dělám já, když nechci na sebe foukat větráky nebo klimatizaci, že jo, to pak člověk onemocní, když už je starší. Takže se prostě nevyspíte, pokud nemáte ložnici v mrazáku nebo aspoň mokrej ručník přes obličej. Za chviličku další muzika a ještě jednou se spojíme živě s parukářky. No a já doufám, že už jste na cestě, protože jakmile padne 18. hodina, zahazuju mikrofon, vypínám tady šavle a letím na parukářky za vámi.
1: Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Reklamy byly dlouhé?
5: No jo,
4: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Imagine Dragons, Believer, Hit Radio City, s vámi Lea a my se ještě jednou živě podíváme právě teď za Dominikem a na parukářku.
1: Přepojujeme ze studia do centra dění. Hit Radio City vysílá živě z ulic Prahy. City Technic, festival, který se vejde na deku.
2: Ahoj, zdraví vás Dominik, Leo, prosím tě, už předej žezlo a doraž za námi, stejně jako celý zbytek Prahy, protože tady na parukářce nádherný počasí, jak už se blíží večer, samozřejmě to sluníčko není tak intenzivní a stínu máme dost. A jak se dívám, dost máme i mladých posluchačů. Kristýna a Karolína jsou tady s námi, ahoj holky.
3: Ahoj.
2: Vy jste mladé slečny, které jsou tady v doprovodu koho?
3: No, mojí mamky a mojí tety a její teď. Moje tety, jakoby.
2: Jako teta z druhého krvavého kolena, to nevadí.
3: Ano.
2: Každopádně první otázka, která musí padnout, jak si to tady užíváte, na co se ještě těšíte?
4: Skvěle, akorát je to náročný ohledně počasí, ale jako užíváme si to a těšíme se na pokáče.
2: Co říkáte na jídlo, dobrý?
3: Jo.
2: Je tady grill rozdělaný, přátelé, taky balkánská kuchyně. A u toho grillu stojí, já myslím, že je to cizinec, ale je to Aleš prý. Dobrý den, Aleši.
5: Dobrý den, ona totiž, já jsem tady vyrazil sám, jsem si normálně objednal Bolta, protože ona, já jsem vstal v 5 ráno, ona mi, máma mi říkala, že sem nejde, že když jsem jí vzbudil 5 ráno, tak na mě bylo jako trošičku naštvaná, ona takovýmhle hlasem. Aleši, ty jsi mě vzbudil v 5 ráno.
2: Ty Aleša.
5: A dobře.
2: Tak jste poznali, syn je tady stále se mnou, můžete to dát s holkama dohromady, protože za chvilku dotančí La Tropical. Můžeme tady pozorovat na parukářce, jak nám lidem tanec svědčí, co se týče propojování se a nějak posouvání osobní zóny a hranic, protože tady to tančí normálně s parukou, bez paruky, každej se trošku trsne. Určitě doražte, pokáč, anebo třeba komikaze a večer Jasmin na vás čekají. Hele, musíte u toho bejt, vstup je zcela zdarma. Ještě poprosím Kristýnu a Karolínu, pozvěte naše posluchače, proč dojít zrovna dneska?
4: Tak je to kvůli tomu, že přijde pokáč, bude zpívat krásné písničky, i když je takové vedro, tak za to se zatmí, bude krásné počasí a myslím si, že se to tady nádherně užijete.
2: Je tady super parta, ne?
3: Já bych taky chtěla pozvat všechny, co jsou blízko tady, Žižkovu a celý Praze, protože sem se dá jednoduše dojet MHD a je to tady super a moc jsme se to užili zatím a užíváme nadále.
2: Nejkrásnější výhled v Praze, nejen místo, kam dorazíte na Novej rok sledovat novoroční ohňostroj. To je parukářka, kde nás čeká ještě spousta programů, hodně jídla tady máme, taky prosečko, čepovaný pivko i nějaký samozřejmě nealko, ať doplňujeme pitný režim a doražte, přátelé, Leo, pro tebe to míří taky.
0: Dominiku,
2: tak se těšíme, ahoj.
0: Já se hlavně těším na to, že my uvidíme i tebe, takže nám tam prosím tě drž místo, beru všechny kolegy tady z rádia a frčíme za vámi.
2: To budeme moc rádi, čekáme na vás, místo i stín tady je.
0: Tak čau, vidíme se na parukářce.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Takže přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Vypínám to tady, za chvilku předám žezlo kolegovi, čeká vás Hit Radio Classic. A pokud nemáte plán na dnešní večer, tak parukářka, piknik Hit Radio City, spousty muziky, zábavy, bude tam i naše Jasmin ze snídaně šampionů. Je tam spousty mých kolegů, můžeme se potkat i spolu, najíst se, napít se, dát si zlatavý mok k pití a užít si skvělou muziku pod širým nebem, i když teda to počasí a teplíčko je peklíčko trošku, ale těšíme se na každého z vás. Takže šup honem, kdo nemáte plán, parukářka to jistí a mějte se krásně. Čau.
1: Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony přetrvávají na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a také v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Krátké popojíždění hlásí také Letenský tunel a jeho okolí nebo magistrála. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přelci Daňková. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Pokračuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
6: Na skútru měly být tři osoby, jednalo se o dospělého muže a dvě nezletilé dívenky. Všem třem se podařilo z vody dostat ven. Všichni utrpěli zranění. V současné době jsou v péči lékařů.
2: Dechová zkouška u řidiče na skútru je negativní, policie teď zjišťuje příčinu nehody. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromsø po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Další velmi teplá noc, často tropická, od západu přechodně oblačno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů. Zítra ale nadále horko, jasno, polojasno, později odpoledne a na večer v severozápadní polovině přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech nepatrně chladněji. Vítr bude v bouřkách zesilovat.
8: Co se děje, to už víte. My vám k tomu teď naservírujeme ty nejlepší hity minulosti. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Midnight, New Kids on the Block. Tohle je čtvrtek na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál plný toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Toho máme plný playlist a až do 21. večerní. Tak doufám, že vám tyhle tři hočky nostalgie vyladí den. Další hit se jmenuje Sledgehammer. Možná už trošku tušíte, že příští 4 minutky nám společnost bude dělat legendární Peter Gabriel.

0: Bell, Book and Candle, tohle je opravdová klasika, písnička Rescue Me. Už jich máte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. What a Feeling, to je pecka, kterou pro vás máme nachystanou dál. Hit, za kterým stojí Irene Cara, písnička, která se objevila v legendárním snímku Flashdance. Dodnes jeden z nejznámějších osmdesátkových soundtracků. Mimochodem, autorem hudby je další velké jméno, Giorgio Moroder. Tak tančit budeme na Hit Radio už za chvilku.
1: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

paráda, fantastická věc dvojice Nicole Kidman a Evan McGregor zpívali hit Come With Me. Tahle dvě jména znáte hlavně ze Stříbrného plátna. Písnička Come With Me je jednou z nejkrásnějších filmových milostných písní nového tisíciletí. V roce 2001 tenhle duet zazněl ve filmu Moulin Rouge. V tom snímku se objevila jinak řada dalších známých skladeb, třeba od Eltona Johna, Madony, skupiny Queen nebo Davida Bowieho. Come With Me vznikla ale originálně právě pro film. A co pak pro vás máme dál? Líbím třeba Depešáky nebo Afromena. Pro lepší náladu.

Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu. Hit Radio City. Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát i v příští hodině. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Are You Gonna Go My Way, to je hit, za kterým stojí Lenny Kravitz. Tohle byl jeden z nejikoničtějších rockových hitů 90. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 2000. V jeho úvodu britsko-irské duo Moloko obohatilo hudební scénu i singlovkou The Time Is Now, která se objevila taky na jejich desce Things To Make And Do. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: Tohle jste určitě poznali. Jednu malou holku zpíval Martin Kučaj a skupina Proud. Ladíte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který v příštích minutách rozezní a rozespívá Madonna. What it feels like for a girl. To je velký hit, který pro vás máme nachystaný. A přidáme třeba ještě roxeťáky. Co vy na to? Od nich The Look už za chvíli. Dobrý večer z Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

jsou nezaměnitelný. Aha, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry. Ten další chytnul vlnu, kdy se při přechodu z 90. do milénia začalo popularizovat eurodance, eurotrance, europop, Alice DJ a čistě pozitivní taneční skladba Celebrate Our Love. Pokud máte rádi třeba ATB, Fragmu nebo Lasgo, tohle se vám bude líbit.

0: chystanou třeba kombinaci češtiny a angličtiny. Je to tak, česká skupina Support Lesbians, toho času zpívající anglicky, a jeden z nejzásadnějších hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíkal za mikrofonem. Dobrý večer.

kapely jsou legendární Coldplay, jejich nezapomenutelný hit Yellow. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Holly Johnson, Bára Basiková nebo třeba Moby, který nedávno potěšil Českou republiku. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte.

nejlepšího z 80. 90. a milénia. Tak to nebudeme protahovat, ať toho stíháme co nejvíce a pěkně si vyladíme čtvrtek. Fragma může být? Dáme vám jí. Taky Eros Ramazzotti, Tina Turner. No, zase jedno velké jméno za druhým. A skvělé hity. To všechno pro vás máme na Hit Radio.

0: lidi.
1: Grand finále je tu. Tohle byla úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S tím dalším se ale budeme těšit už zítra, zase úderem 18. hodiny. Pro dnešek už se ale vracíme k tomu běžnému playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio třeba Pink, taky Black Eyed Peas nebo skupina Jelen. Hezký poslech a super večer.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.